0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Kontakt.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už nyní přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si oni ale zažádat. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady na celou domácí elektrárnu však o takovou část nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. A pojďme také na sport. Fotbalový Real Madrid dokončil očekávaný transfer, který se stává vůbec nejnákladnějším nákupem v klubových dějinách. Real Madrid přivedl křídelníka Jana Diomandého z německého Lipska. Celková hodnota celého transferu se po započtení všech smluvních bonusů může vyšplhat až na 140 milionů eur. V zápětí vedení Realu oznámilo, že s předstihem prodloužilo kontrakty s hvězdným Brazilcem Viniciem Juniorem až do roku 2030. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Jablonec od začátku září rozšíří poptávkovou dopravu o další dvě nové oblasti. Jablonečtí radní schválili provoz linek 132 autobusové nádraží Kynast a 133 autobusové nádraží Lukášovské údolí. Město tak reaguje na požadavky obyvatel i na cíle koncepce dopravy 2028+. A chce zajistit, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Na severu Čech bude dneska jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak až polojasno. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 24 až 27 stupni.
6: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
7: Ahoj, krásný dobrý ráno a krásný pátek konečně. Dneska je všechno jinak. S váma Jasmin a Filip. Ahoj, Filo.
4: Krásné ráno.
7: Michal s Davidem jsou fuč a tohle je naše premiéra, co takhle solo vlastně.
4: No tak tady užijeme v pátek. Trošku jsme si říkali David s Michalem pryč zrovna ve stejný termín. Náhoda? Nemyslím si,
7: ano. Přesně tak, užijeme si to a bereme vás sebou. Tohle je Rihab. Ina a Seš, tak mají báry právě teďka na Hit Radio.
3: Hit Radio.

0: Yeah, Adam Levine, Jim Clancy Heroes a jejich Stereo Hearts. I takhle zní páteční Hit Radio 8 minutek po 6. hodině. Dneska mimochodem, když říkám pátek, tak to není jen tak obyčejný pátek, protože dneska je oficiálně den Marka Ztraceného. Večer se na Letenský pláni v Praze opravdu přepíšou dějiny české hudby. Tam, kde koncertoval třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, tak dneska vystoupí jako první český interpret právě Marek Ztracený. To je, myslím, fílo dobrý prvenství, ne?
1: No to je krásný prvenství, hlavně teda, co mně přijde opravdu úctyhodný, vyprodat prostě několikrát ten Eden a potom jít na tu Letenskou pláň a určitě musel ohledně toho být i stres, jestli přijde tolik lidí, protože to je obrovský prostranství, takže klobouk dolů za to, za tu odvahu a samozřejmě odměnou za to, že bude hrozně moc lidí. Já se teda přiznám, že já nejdu, ale jenom proto, že nemůžu, ale jinak se těším na nějaký videa z Instagramu, tam toho bude určitě hodně.
0: To podle mě bude Instagram úplně zaplavený. Opravdu nebude to žádná komorní akce, je tam obrovský areál, tu techniku převezlo přes stovku kamionů, očekává se přes 70 tisíc fanoušků, takže jsem zvědavá i na tu atmosféru, která podle mě i z těch videí na vás všechny půjde. Každopádně, kdo tam půjdete, tak si to moc užijte. On sám Marek říkal, že tam asi přespí v noci na dnešek, aby si tu atmosféru užil, což doufám, že neudělá, protože to by byl teda dobře rozlámaný. Nicméně opravdu, kdo tam vyrážíte, moc si to užijte a kdo jste tady teďka s náma, tak si dejte Dana Bartu On My Head právě teďka na Hit Radio 10 minutek po 6. hodině. Krásný ráno.

0: Fizz a Faithless na Hit Radio. 6 hodin 15 minut. A jejich New Religion. Pamatujete si, jak jsme se báli, že nám umělá inteligence vezme práci? Tak Elon Musk, ten už je o krok dál zase. On teďka říká, že jednou, nejde kdy, jednou, což může být brzo, může to být za dlouho, nevíme, bude mít v hlavě čipy, který nám dají skoro nadlidský schopnosti. Jo, že budeme něco jako bohové vlastně. Podle něj by totiž Neuralink neměla jednou jenom pomáhat lidem po úrazech nebo s ochrnutím, ale opravdu by mohla výrazně posílit schopnosti zdravých lidí pak už. Třeba paměť, učení, komunikaci s počítačem a kdo ví, třeba prej i něco víc.
1: Já jsem právě spojil tyhle dvě věci, jak jsi řekla, tenhle nápad a okamžitě jsem to dal do AI, kde jsem jako napsal, co můžou způsobit čipy v hlavě, ale jako hned první věc právě ta pozitivní je tlumení příznaků nemocí, což by tady mohlo být jako opravdu skvělý. A kdo ví, třeba jako se s tím vynalezne i teleport, prostě si řekneš, rozumíš, chci být doma, 3, 2, 1, a nebude se pak řešit, jestli bydlíš v Praze nebo 10 kilometrů za Prahu, protože ty se přemístíš hned.
0: To by bylo hodně cool. Já se přiznám, že jsem fakt rozpolcená, jo? Protože na jednu stranu je fakt úžasný tohleto, že to někomu vrátí zrak nebo možnost se hejbat. Na druhou stranu jako znáte lidi. A taky si říkám, jestli to není past, jo? Jestli to není takovej způsob, jak z nás udělat zaměstnance na 24 hodin denně, jo? Že nebudeš vlastně zapomínat na nic, žádná prokrastinace, jenom pojedeš na výkon. Já třeba jako ráda zapomínám ty věci, ty blbosti, jo? Nechci, aby mi to někdo měnil v té hlavě.
1: Já zapomínám furt, no. Hele, víš, co je nejhorší na tom, kdyby nám dal Elon Musk prostě čipy do hlavy?
0: Ano.
1: Že on tě může takzvaně vypnout, jo? Takže on se prostě usmyslí, vypne ty, co nepotřebuje, co nemá rád a má klid. Akcie půjdou nahoru zase.
0: To je fakt, tak díky, že jste s náma. Za chviličku nás čeká třeba tohle. Love Again, budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, takže na tohle všechno si můžete počkat už za pár minutek na Hit Radio.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Pis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Královéhradecku. Dávejte si pozor u obce Lužec nad Cidlinou. Kvůli zranění tam jeli i záchranné služky, tak tam počítejte s kratším zdržením.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Goodbye, Little Sims, Burna Boy, We Pray na Hit Radio. Minutku před půl sedmou. A Filip pro nás má ranní
1: update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení, protože její šéfkuchař hostům servíroval desert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. Žena z amerického státu Colorado se kvůli svému dlouhému jménu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž ve formulářích musí různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde prý o stejnou osobu, ale o dvě. Pojišťovna ji tedy odmítá platit plnění. A na závěr smutný příběh, jako bych se viděl. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionů korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. No ale představte si, šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Protože banka to odmítla s tím, že lhůta pro směnu vypršela v prosinci 2011, takže on má teď liry za 1,7 milionu korun a oni mu je nechtějí vyměnit v bance.
0: Tomu se říká pech, no, jakože nevím, co ten člověk provedl, že ho karma takhle trestá. Myslím si, že by to byl i náš případ, jo? Že umíme být takovýhle smolaři, takže přejeme aspoň vám o něco šťastnější pátek. Snad tomu pomůže i Dr. Alban, It's My Life. Minutku po půl sedmí, takže krásný ráno z Hit Rádia.

0: 7 minut po půl sedmí, tohle byla Olga Lounová, jsem optimista na Hit Radio. Než vám řeknu svůj překvapující objev neobjev, tak se zeptám, co teplého pijete, když je vám špatně? Fílo?
1: Většinou doma buď heřmánkový nebo mátový čaj.
0: Takže čaj necháme prostě. Mně přijde, že existují v dnešní době čaje úplně jako na všechno, jo? Když jdu třeba drogerii nebo lékárnou, tam máte čaj na spaní, na trávení, na nervy, na kašel, na detox, prostě na všechno. A když říkám na všechno, tak myslím fakt na všechno. A možná jste to už někdo viděl v nějaký drogerce, ale já to viděla poprvé a úplně mě to sejmulo. Já jsem narazila na čaj s názvem Hladké pozadí.
1: Počkej, co to jako znamená, že to jako člověka pročistí, nebo ti vypadají z toho jako, víš co, ochlupení, jako vypiješ čaj a najednou jako...
0: Přijde mi to šílený, nevím, co si pod tím představit, říkám si, co bude jako dál, čaje na tchýni, čaje, nevím na co, fakt je to hrozný, zajímalo by mě, kdo tyhle názvy vymýšlí, nicméně asi sedí někde v marketingovém oddělení, někdo, kdo si řekne, tak čaj na chlupatou prdel, s ní moc tvrdě, dáme tam hladké pozadí. Tak si říkám, jestli jste vy někdy viděli nějaký divný název něčeho, co jinak je zcela normální, tak budu ráda, když nám to dáte vědět. Ty jsi neobjevil nějakou jako jinou podivnost třeba?
1: Ne, já tady čtu právě ten čaj, víš?
0: Jo, už máš?
1: Na co to je? A tam píšu jako, že to je bylinný čaj se svízelí, to nevím, co je, jo, ale který podporuje činnost lymfatického systému a kopřivou, která přispívá k vyloučování vody z organismu, vitalitě a svěžímu vzhledu pokožky. No tak prostě jako to je, že budeš mi jako hladkou tu pokožku, oni mysleli, ale je to teda divný, no. Hele, já jsem narazil jako na takový ty čaje jako proti stresu a tak, ale mě by opravdu podle nějaký studie zajímalo, kolik toho musíš vypít,
0: no to jo,
1: aby to teda na ten stres mělo nějaký vliv. Ale jak jsi říkala, tak ten marketing je potřeba, i ty tablety lidi berou, ale já tomu moc nevěřím.
0: Kolik toho musíte vypít na stres, to nevíme, ale víme, kolik musíte poslouchat hudby a my jí máme dost. Za chviličku Sunrise Avenue, taky Shakira, její Zoo a podíváme se i na dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten mám malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavená dodávka vás teď ráno může krátce zdržet na dálnici D8. Stojí na kilometru 18 ve směru od Prahy na Německo, tak tam určitě projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Krásný ráno z Hitrádia, tohle byly Sunrise Avenue, s váma Jasmin a Filip. Dneska večer se na Letný přepíšou český koncertní dějiny. Na Marka Ztracenýho na Letenskou pláň dorazí kolem 75 tisíc lidí. Chápete to? 75 tisíc, to je neskutečný číslo. Já mám pocit, že ten DAF se vždycky, a asi na všech velkých koncertech, rozdělí na dva úplně odlišný tábory a druhy. Jo? Že ta první parta, to jsou takový ty bojovníci, co stojí u těch zábran už od oběda nebo od snídaně klidně. Nepijou, jako nečůraj, chodí prostě na záchod. A fakt tam jenom stojí, aby potom byli co nejdřív, nejblíž tomu interpretovi. No a pak jsme tam my ostatní, já se tam taky řadím, co stojí vzadu s nějakou klobásou, nějakým pivkem, čímkoliv a jsou v pohodě, jo?
1: Já teda taky si stoupnu a raději dozadu, protože to davový šílenství nemám rád a hlavně bych si tady nikam nestoupnul. Já si myslím, že ty lidi tam klidně můžou stát už teď, to by vůbec nebylo jako vůbec nic divného. A co mě taky přijde ještě jako zajímavý na tomhle koncertu, a když jsme se tady bavili, že tam byl kdysi Michael Jackson a Rolling Stones, ano. Myslím, že nikdo jiný tam ani nevystupoval. No a Michael Jackson, tak to právě bylo 7. září 1996, tehdy dokonce na ten koncert dorazilo přibližně 120 tisíc diváků, takže Mára samozřejmě klobouk dolů, ale ještě to může posunout třeba za rok, za dva, že by tam bylo přes 100 tisíc lidí.
0: No tak uvidíme, třeba se to podaří, nicméně už těch 75, to je teda neskutečný číslo. Tak dáme si Marka live tady, live z Edenu, stále věřím, já si myslím, že můžem. Tak pojďme na to a kdo se dneska chystáte, tak si to moc užijte.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jinak.

Pár snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.

dámy a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se! Raz, dva!

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí, jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem pro jejich práci jsou obtěžující telefonáty. Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušku v Brně pokutu 300 000 korun, domácí zbrojovka zaplatí 150 000. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Krajská společnost Energie Ralsko chce solárními panely pokrýt na bývalém letišti Hradčany na Českolipsku jen betonové plochy. Travnaté plochy zůstanou z velké části nedotčené. Firmu Energie Ralsko založil Liberecký kraj koncem roku 2024. Jejím úkolem je příprava stavby velké fotovoltaické elektrárny v bývalém vojenském prostoru, která má kraji zajistit energetickou soběstačnost. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak polojasno.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
14: Krásný dobrý ráno, krásný pátek. S váma dneska Jasmin a Filip. Filo, ahoj.
11: Krásné ráno.
14: Já se vás chci zeptat, pamatujete si, jak jste jako děti chtěli dělat úplně všechno, co dělali dospělí? U mě to bylo i včetně domácích prací, dneska je to úplně jiný příběh. Ale víc za chviličku, teďka už Jay-Z, Linkin Park a jejich Numb.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Jay-Z, Linkin Park a Hit Radio, 6 minut po 7 hodině, krásný ráno. Já se vám musím svěřit. Kdo máte malý děti, a nebo třeba malý sourozence, jako mám já, tak mě pochopíte. Já jsem včera hlídala 10letou ségru a byla naprosto úžasná, jo, až mě to překvapilo. Ona se chtěla zapojit úplně do všeho. Chtěla se mnou utírat stůl, chtěla mi pomoct v kuchyni, chtěla zametat. Prostě měla pocit, že jako největší radost na světě je dělat domácí práce. A ještě k tomu bez odmlouvání a bez odmítání mě asi půl hodiny drbala na zádech. Prostě takový jako můj malej otrok, ale dělala to s láskou. A mě to úplně připomnělo mě. Já když mi bylo taky nějakých třeba 10 let, tak jsem dobrovolně žehlila, jakože mě to opravdu bavilo. My jsme doma měli takový to křeslo, co možná znáte všichni, takový to křeslo, kam hodíte prostě vyprané oblečení a je tam toho halda. A vždycky, když odešla máma do práce, tak já jsem to všechno vyžehlila, jo, a každý mě vždycky chválil to, že jako to nebylo vyžehlený dobře a mama to musela dělat znovu. To je věc druhá, ale strašně ráda jsem pomáhala. A zajímá mě, jestli to tak má každý dítě, nebo jsme jenom jako divná rodina.
1: Spíš jste divná rodina. Hele, jako, já si myslím, že to možná bude tím, že to mají ženy hodně takhle s těma domácíma pracema. Nespomínám si, že já bych někdy chtěl uklízet, bohužel mi to vydrželo i doteď, což způsobuje největší rozpory v domácnosti, nevím jak u vás, že prostě jako půlku dnes byl doma, co jsi udělal dneska v domácnosti?
0: Jasně.
1: Jo, a já řeknu, vysál jsem, jenže tím vysavačem to trvá jako 5 minut, že jo. No takže já jsem asi měl, když jsem byl malej, že si budu moct jíst, co chci. Teď mě to dohnalo, jsem tlustý jak prase.
0: Ježiš, ale kecej. No tak jak je to u vás doma? Pomáhají vám děti rádi a s čím případně? Protože u nás opravdu, za mě to byla ta žehlička a za ségru teda zametání a utírání nádobí, to ona jako miluje a opravdu jí k tomu nemusí nikdo přemlouvat. Takže číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, co vaše děti, anebo jaký jste byli vy takhle za mladé. Jo? Do té doby před náma třeba Alan Walker a právě teďka Sia na Hit Rádiu.

0: I ve 7:15 ladíte Hit Radio. S váma Jasmin, taky Filip a tohle byl Alan Walker. Já jsem vám tady říkala o tom, že u mě dneska spala 10letá ségra a překvapilo mě, jak strašně ráda pomáhá s věcma, jo? Že opravdu chtěla utírat prach a dělat nádobí a zametat a prostě vůbec jí to nevadí a dobrovolně pomáhala. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem taková, mi došlo, byla taky, ráda jsem vždycky žehlila, pomáhala mamce a tak. Ono to pak možná zmizí v průběhu života, ale jako děti jsme to tak měli. A ptali jsme se s Fílou vás, jak to máte. Do toho Fílovi ale se ozvala mamka, tak co ti napsala mamka?
1: No, mamka napsala mě tady na WhatsAppu. Já tady pomáhala mamince vždycky už odmala a to po mně nikdy nic nechtěla. Byla to radost ji ulevit. Tak to je jako hezký a myslím si, že to mamince teda vydrželo doteď, ale teď už ulevuje sama sobě, no. Ale tatínek hodně pomáhá u nás doma, to zas musím říct. Tak co nám psali posluchači?
0: Tak Luca třeba píše a ta trošku vyvrací to, co jsme se tady bavili o tom, že to možná dělá jenom ženy, že to takhle baví. Dobré ráno, syn mi rád pomáhá při pečení, toho opravdu baví. Já zas milovala péči o zvířata, ještě ráno před školou jsem běžela nakrmit králíky, jen když byli pak ježiši, na talíři a otec s bratrem si neodpustili. To je dobrá bobinka. Tak to mi dost zhořklo, tak to chápu, měla jsem podobnou zkušenost. Tom píše, ahoj šampioni, možná jsem také divný, ale i mě v dětství bavilo uklízet a rád se mamince pomáhal. Míša. Ahojte, u nás jsme s bráchou taky rádi pomáhali, ale každý jen s tím, co ho bavilo. Brácha s mamkou rád vařil a já jsem s taťkou hrozně ráda opravovala kola, promazávala řetězy a štípala dřevo. Tam to bylo úplně prohozený, čověče.
1: To se může hodit, ale taková ale žena do domácnosti.
0: Další zpráva, dobré ráno, moje dvouletá dcera už pomáhá také. Dělá se mnou kávu, dává věci do pračky, ale co mě dostává nejvíc, je její péče o její malou tříměsíční sestřičku. Pomáhá přebalovat, krmit, to mě dostává. Ty bláho, tak dvouletá dcera, že pomáhá přebalovat, to je teda hodně hezký. Pak tady máme třeba hlasovku od Zuzky. Je, chviličku, zapnu mu a jdem na to.
2: Tak my jsme byli tři ségry a každý pátek jsme museli gruntovat. Každý pátek. A mamka tam měla vždycky samý ty mističky, sloníky a to jsme museli vždycky vymejvat. Takže od té doby já doma nemám vůbec žádný ty serepetičky, nic, maximálně je tři orchideje a tím to hasne. Tady z toho jsem se vyléčila a musím říct, že moje děti, dcera je taková, že ty se do ničeho nechce, ale syn, když řeknu, udělej myčku, udělej sušičku, tak normálně jde a uklidí to, ale dcera, to je dílo. Tak ahoj, dneska.
0: To je dílo. No tak chvíli, to musíme trošku tady převrátit, to, co jsme říkali. Jo, takže
1: no,
0: chlapi pomáhají víc teda, podle všeho.
1: No, tak já tam nespadám do té kategorie, bohužel. Takže, ale chlapi, držte tohleto prostě v dobrý rovině, to vám doma pomůže. A ženský, zamyslete se nad sebou, hlavně vy mladí.
0: Ne, bylo hezký slyšet, že nás to tak mělo víc a nebojte se, kdo ještě třeba nemáte děti nebo je máte hodně malý, tak moje ségra je generace Alfa a ráda pomáhá, takže myslím si, že v téhle generaci to ještě taky bude. Teďka už Alvaro Soler, La Cintura, právě teďka na Hit Radio.

0: Bára Soler, La Cintura na Hit Radio. S váma Jasmin, Filip, za chvíli taky tohle. Ale Farben, Ilira, bude taky Robbie Williams. A jeho Supreme, na to si rozhodně počkejte. Bude taky doprava a samozřejmě soutěž Rychlá pětka o 7:30, takže s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Tady Tomáš Koubek z Liberce, jdeme do nové sezóny naplno, buďte u toho s námi od prvního kola.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě, na OnePlay.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na Náchodsku v Jaroměři, opatrně v ulici na Valech. No a pozor taky na Litoměřicku ve Velemíně, kde taky došlo k nehodě. Havarovalo tam osobní auto.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Robbie Williams, Supreme v éteru Hit Rádia a teďka už má pro nás Filip.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedno kalifornské knihkupectví obdrželo nečekaný balíček. Uvnitř byla kniha, kterou si někdo odnesl bez zaplacení před 40 lety. Neznámý odesílatel přiložil omluvný dopis a 100 korunový, respektive dolarový ekvivalent jako náhradu za způsobenou škodu. Majitelé přiznali, že podobný návrat ještě nezažili. Britka ve věku 97 let znovu překonala vlastní světový rekord. Připoutaná na křídle letadla absolvovala tzv. Wing walking, tedy akrobatickou disciplínu během letu. Dokázala, že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro splnění odvážných snů. No a na závěr, australský řidič zažil pořádný šok, když otevřel přihrádku před spolujezdcem. Místo dokladu na něj vykoukl velký had.
0: No tak to ne.
2: Na místo dorazil potom teda odchytář, který hada bezpečně odstranil. Ono, v Austrálii se to děje poměrně běžně, že jo? Jestli jste viděli kdysi na Discovery, tak tam byly tyhle ty lovci hadů, přišli do obýváku, krajta, jasně, tu máme prostě zasedačkou tamhle, jo? Přišel, dobrý, hotovo, $100, čau.
0: Já mám strašnou fobii z hadů od doby Harryho Pottera a toho baziliška tam, od té doby já je jako nezvládám, takže já bych do toho auta nesedla, zajímalo mě, jak se tam jako dostal. Nicméně, jestli vy v tom autě teďka jste, tak naopak nevystupujte. Protože za chviličku nás čeká soutěž. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů, jejich taky dlouhodobou kondici. A k tomu unisex parfum Sandalwood Violet Leather. Takže pokud chcete mít o něco hezčí pátek a vyhrát si tohleto všechno pro sebe, tak pište, chci soutěžit právě teďka na 777 937 777. Teďka už Kemret, Be Mine na Hit Rádiu.

0: 7 hodin, 37 minut, k tomu vy posloucháte Hit Radio, tohle byl Kamret a my jdeme na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže. Připomínáme, že Thomas Arsov je jeden z vůbec nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval svoji vlastní kosmetickou značku a radí dneska tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. A o tohle si dneska zasoutěží Káťa. Káťo, ahoj!
2: Ahoj.
0: Ty teďka razíš do práce nebo kam frčíš?
2: Ano, do práce. Podložila jsem děti a frčím do práce.
0: Mm-hmm. A hodilo by se ti teda něco na vlasy, trošku to jako přikrášlo?
2: No, jak jste říkali, že by něco vyhrát pro sebe, tak si chci vyhrát něco pro sebe.
0: Jo, to je hezký. Tak držím moc palečky, ať to vyjde. A jdem na to, jsi připravená?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaký zvíře má na nose roh?
2: Nosorožec.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje kreslená Disney rybka, kterou hledal její tatínek?
2: Nemo.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
2: No, tramvaj.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejznámější česká vánoční ryba?
2: O kapr.
3: Výborně. Tak jdeme tak na poslední otázku.
0: Poslední otázka, pátá. Záludná, Káťo.
2: Jo.
3: Hrozně těžký.
0: Kolik je polovina z 80?
2: A polovina z 80 je 40, doufám teda.
0: Je to přesně tak! Káťo, je to tvoje, vyhráváš produkty od Thomas Arsov. Moc ti gratulujem.
2: Já moc děkuju a moc mě mrzí, že teda se mnou nejsou tady děti, protože ty vždycky chtějí soutěžit.
0: A kde jsi vyložila?
2: Na Příměstském táboře.
0: Jo, takhle.
2: Půli bytí.
0: No tak pokud jim můžeš volat, i když jsou na táboře, tak jim to dej vědět, nebo jim to dáš vědět
2: já
0: potom.
2: Já jim to pustím, já se to pak najdu na tom a pustím jim to.
0: Podcastech Hit Radia. OK, ano. Tak ale moc ti gratuluju, užij si výhru a zvládni to dneska v práci. Ahoj.
2: Děkuji moc krát, mějte se, ahoj.
0: Ahoj. No další rychlá pětka, zase v pondělí.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
7: Auto na šrot.cz.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776-823-833.
8: Auto na šrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776-823-833.
9: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěrně vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Datart pořád.

0: www.tripadvisor.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Královéhradecku před novým Bidžovem, havarovalo tam osobní auto, na místě už je policie. A opatrně taky na Litoměřicku, kde se nehoda osobáku šetří u Velemína.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 10 minut před 8 hodinou posloucháte Hit Radio a tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. Pánové, až budete mít dneska pocit, že randění je v dnešní době občas peklo, tak já mám pro vás dobrou zprávu, jo. Ve srovnání s některýma samcema v přírodě jste vlastně vyhráli jackpot, a to opravdu, protože jako my lidi, ženy, co můžeme udělat špatného? Tak můžeme vás ghostovat, jasně, můžeme jako neodepsat, asi by se našly další věci, ale pořád to není tak hrozný, jako to je v přírodě, jo, protože, co jsem našla? Kudlanka. Jo, to zelený, ošklivý, dlouhý malý.
1: To se žere normálně, že jo?
0: No, normálně se žere, ale po páření. Takže ona se jako udělá si hezky a pak prostě nazdar. Chobotnice, typnul bys, co umí tato frajerka, Fílo?
1: Chobotnice, ta se omotá normálně kolem, ne prstu, ale kolem chapadel.
0: Ano, umí samce opravdu uškrtit, když jí moc obtěžuje, jo? Takže to je taky mrcha. Některý ryby, ty... Já už se fakt musím smát. Předstírají uspokojení a potom odplavou za někým lepším. Nějaký jiný pan ryba, jo?
1: Tak to už je podobný člověku, trošku ne.
0: A některý samice žab, ty radši předstírají smrt, než aby skončili s nápadníkem, který se jim nelíbí. Chápete to?
1: Tak ženský předstírají spánek nikdy, že jo, žáby to posunuli na další úroveň, rovnou jsou mrtví. Je dobrý.
0: Přijde mi to šílený, jakože, sorry, to, že vám my ženy neodpovíme na zprávu, to je vlastně podle mě úplně v pohodě ve srovnání tady s chobotnicí, kudlankou, žábou, rybou, jo?
1: No tak některý ženský taky můžou kousat, že jo, co si budeme povídat.
0: No buďme rádi za to, co máme a taky za to, co bude, protože právě teďka Black Eyed Peas na Hit Radio, mimochodem v týdnu, tady teďka jejich producent vystupoval v Praze se svojí vlastní kapelou Butterfunk Family. My se trošku známe přes přítele, takže jsem došla a je to teda velký šéf. Byla to neskutečná hudba, ale teďka už teda let's get it started!

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
3: Dík. Fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásný pátek, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při páru do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Červeného kříže i policie v souvislosti s neštěstím na jezeře Most. Při úterní bouřce tam jeden paddleboardista zemřel a po druhém policisté stále pátrají. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíců lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody, občerstvení a v záloze bude kropící hasičský vůz a také lékařská služba. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters Montrealu osmi finále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. To Nikola Bartuňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovou a po prohře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila bohužel už ve třetí kole. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Jablonec od začátku září rozšíří poptávkovou dopravu o další dvě nové oblasti. Jablonečtí radní schválili provoz linek 132 autobusové nádraží Kynast a 133 autobusové nádraží Lukášovské údolí. Město tak reaguje na požadavky obyvatel i na cíle koncepce dopravy 2028+. A chce zajistit, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Na severu Čech bude dneska jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak až polojasno. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 24 až 27 stupni.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
12: Krásný páteční ráno vám přeje Jasmin. Michal s Davidem jsou někde pryč ve stejný den, prej ne spolu, ale jako moc bych jim nevěřila, ale mě to nevadí, já tady mám Fílu, ahoj.
9: Krásné ráno, já je viděl, jsou spolu normálně.
12: Ať už ladíte kdekoliv, tak teďka přemýšlejte, jakou věc máte doma a nedokážete ji vyhodit, jo? Za chvíli vám povím proč a povím víc, ale teďka mě vyhání Eva Farná, Miraj a taky September Cry For You právě teďka na Hit Radio.
13: Hit Radio Kontakt.

0: I 10 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio. Tohle byla Eva Farná, Miraj a s váma Jasmin a Filip. Každý z nás má doma, podle mě, nějakou věc, kterou jako nechce vyhodit, jo? Může to být plyšák z dětství, nějaký lístky z koncertu, to dělám třeba já, nebo i z kina, nevím proč, jo? Dopisy od dávných lásek. Co Fíla?
1: Já mám problém s oblečením, každý rok to třídím, nevyhodím to tričko, zase se ho nikdy vemu, za rok tam je stále na stejném místě. A potom teda ještě mám cedulky z akcí, kde jsem jako moderoval, tak nějakým způsobem si je prostě schovávám. Byly to i, já jsem dříve hrával jako virtuální fotbal, tak i ty turné, kde jsem hrál, mám třeba kartičky z roku 2004 a mám doma to plnou bednu, je to úplně k ničemu, sentimentální prostě kravina, ale u mě jsou to teda hadry a plus tyhle ty kartičky.
0: Tak takovouhle bednu sentimentálních kravin v uvozovkách možná máme všichni a někdo v ní taky možná má. Snubní prstýnek. Na internetu se teďka rozjela debata, co s ním vlastně potřeba rozvodu udělat, jo? Schovat, prodat, přetavit na novej šperk, vrátit ho nebo ho prostě zahodit. 15% lidí si údajně ten prsten nechává pro strýčka příhodu, jakožto finanční rezervu. Vlastně nevím, co bych s tím dělala, kdybych byla v takové situaci. Od toho tady mám vás a Fílu. Fílo, co bys dělal ty?
1: Okamžitě bych to prodal, co s takovým krámem?
0: Střelil bys to teda.
1: Já bych to prodal určitě. Možná bych se podíval na cenu toho kovu, jo, asi zlata kolikrát. Kolik to je, já bych si počkal, až to vystřelí, teď zlato je poměrně dole, já to sleduju zrovna.
0: No, já si říkám, že jako nejsem takový ten vyhazovač, že kdybych v té situaci byla, tak ho možná prostě někam přesně schovám, ale říkám si, že mít takovejhle prsten v šuplíku je něco jako ex, když ho vidíš na Instagramu, jo, že možná si člověk nějaký řekne někdy, tak nebylo to s ním vlastně jako dobrý, nemám to zkusit, jo, že ti to bude podle mě zbytečně připomínat. Tak jak to máte vy, kdo jste v té situaci už byli, kdo jste teda po rozvodu, pojďte nám to říct na 777-937-777, co jste s tím prstínkem snubním udělali a jestli v té situaci nejste, klidně nám taky dejte vědět svůj názor, co si tak jako myslíte, že byste udělali. Teďka Ed Sheeran, jeho Shivers na Hit Radio.

0: 8 hodin, 20 minut k tomu, tohle byly Måneskin a jejich The Loneliest a vy posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady s váma a s Fílou o tom, co dělat se snubním prstínkem, pakliže jste po rozchodu, jo? Takováhle debata je teďka na internetu, celkem to tam vře, tak nás zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak píše třeba Andrea, ahoj, naši dali snubáky po rozvodu mně, dceři, a já jsem si z nich udělala nový prstýnek. To mi přijde vlastně strašně hezký.
1: No, to si myslím, že jako ta nejlepší věc, co se dá udělat. Samozřejmě budou tam i jiný názory, tak si to pojďme poslechnout.
0: Rozinka, když jsem se rozvedla, bylo dceři 18 let a byl v té době v kurzu Pán prstenů. Pozbírala jsem doma zbytky zlata a svůj snubák a dala jí k 18 nám udělat v zlatnictví prsten Pána prstenů i s tím originálním nápisem, co zlatník vyril podle knihy. Byl nádherný a dcera byla šťastná. Takže OK, to máme dvě dcery. Uvidíme, co na to třeba Matěj.
2: Čau, já nejsem úplně po rozvodu a doufám, že ani nějakou dobu nebudu, protože mám teďka chvíli po sňatku. Každopádně s tím, kolik mě ty prstýnky stály, tak vyhodit to, no to určitě bude na dražbu, ty vole. Nominální cena nebo hodnota toho zlata tam bude vždycky, jo, toho kovu. Takže za mě osobně prodat. Prodej to, dokud můžeš, dokud o to je zájem.
0: Prodej, dokud můžeš. Dobře, máme tady i ženský pohled.
3: Ahoj, milé rádio. Tak, já už mám rozvod taky za sebou. Snubní prsten jsem prodala. Koupila jsem za to. Přidala jsem teda ještě nějaký drobnosti a koupila jsem investiční destičku, nebo jak se tomu říká, zlatou, a mám ji schovanou na horší časy, nebo kdyby náhodou něco, no tak, ale jinak si myslím, že pokud to manželství, který je pomyslně spojovaný prstenem, skončí, tak ten prsten by asi taky jakoby neměl asi existovat potom, no. Ale každý k tomu asi přistupuje jinak. Krásný den všem.
0: Krásný den i tobě. Musím říct, že těhle zpráv přišlo strašně moc, jo, s tím, že vlastně, když už ty dva spolu nejsou, tak ten prsten by neměl existovat. A tenhle názor teda převahuje.
1: No, já si myslím, že to je jednoznačný, málo kdo si ho asi nechá, vlastně co s ním, a nebo teda, tady se mi líbil ten názor posluchačky, nechat to, vlastně prodat to a koupit si za to investiční slitek zlatej, takže máte kus kovu, který vám nepřipomíná to spackaný manželství a zároveň to pak můžete proměnit za penízky. A ty my máme rádi, že jo?
0: A to se vyplatí. Tak děkujeme za názory, kdo náhodou jste v této nepříjemné situaci, tak jste se možná mohli aspoň inspirovat. Za chviličku před náma Kato, John, Turn the Lights Off. Bude taky Toulou, Habits a samozřejmě se podíváme na silnice, ať víte, jak to jezdí.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Tak co, Klára?
7: Kámo, vadí, že je malej.
6: Malej? A řešíš to nějak?
7: Ne, na to je moc malej.
6: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na Teplicku v obci Proboštov, kde se srazilo osobní auto se zvěří. Opatrně taky na Litoměřicku u Velemína, no a pozor u Nového Bydžova, kde je taky dopravní nehoda.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte Hit Radio, přesně o 8:30, tohle byl Kato, John, Turn the Lights Off, a naopak zapněte světla na Filipa, který pro vás má...
1: Ranní update.
2: Tak už jsem trošku oslněn, ale na monitor stále vidím, pojďme na to. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikavý Ital, který od nic netušících turistů léta vybíral vstupné ve výši až 40 eur, tedy zhruba 1000 koruny. Se svou atrakcí sice pronikla až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. No a jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest DS, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. V přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou cartridge, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha sbírá Pokémon kartičky. Já jim teda vůbec nerozumím, ale on je vždycky úplně hotovej, když si nějakou koupí. Teďka zrovna jsem byla u toho, když říkal jeho přítelkyni, že si koupil novou. Jedna stála nějakých 5 000, tak mu vynadala, že za co to utrácí.
2: To je investiční, ale opravdu, když tomu no, rozumíš.
0: Tak budem tomu věřit, no asi jako jo. Teďka už Sixpence, None the Richer, na Hit Radio 2 minutky po 8:30. Další goes? Tak krásný ráno.

0: 8 minut po půl devátý ladíte Hit Radio, kde dohrály hodiny jejich souhvězdí a my vám přejeme krásný ráno. Jestli už odpočíváte poslední minuty do víkendu a fakt se jako těšíte, až se sebou v práci zaklapnete dveře, ať ten pátek přečkáte a přežijete, tak pozor, co kdyby vás ta dnešní cesta domů nestála ani korunu, protože ono to jde. Po 12. hodině bude ve vysílání Jirka Pelnář a s ním soutěž Dokonalá desítka. A je to úplně jednoduchý, jo. Vy když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, které opravdu jsou easy, vůbec nemáte čeho bát, tak můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. To je hodně dobrý, ne? Takže poslouchejte dál, mějte telefon určitě po ruce a třeba ta dnešní cesta bude naučit Hit Rádia a spousta dalších samozřejmě.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.
11: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Mars, Grenade v éteru Hit Radia a my vám přejeme krásný pátek. Dneska je ten den. Dneska. Dneska večer bude pražská Letná patřit Marku Ztracenému. Dneska podle odhadů se čte 75 tisíc lidí. Wow, jo, čeká se tam jeden z největších hudebních večerů letošního roku. A já si říkám jako, jak to zvládnout, jo, vy, kdo se tam chystáte. Takový základní pravidla přežití, jaký by měly být. Tak za prvý domluvit si s partou přesný bod setkání u nějakého konkrétního sloupu, nebo telky, nebo čehokoliv, jo, protože signál tam nejspíš nebude, takže na SMSky nespoléhejte. Pak rozhodně voda, pijte vodu dřív, než na vás přijde nějaký omdlívání. Ono počasí má být lepší než předchozí dny, ale samozřejmě bude tam fakt spousta lidí, takže rozhodně pijte, to horko bude i tak. A samozřejmě auto, to radši nechte doma, protože jinak byste se odtamtud nejspíš nezvládli vymotat. A to hlavní, užijte si to. Extrémně si to užijte, tančete, zpívejte. Vy, kdo tam nejdete, tak určitě, jak už jsme tady s Filipem říkali, bude toho plný Instagram. Takže užívejte a dneska večer na Letný. Teďka už David Guetta, Kid Cudi, Memories na Hit Radio.

0: LP Girl Go Wild v Eteru Hit Rádia. A to je dneska ode mě s Fílou všechno. Dneska jsme to zvládli v téhletý sestavě. Takže strašně vás děkujem, užijte si pátek, odpočiňte si o víkendu a my se budeme těšit zase v pondělí. Tobě děkuju, Fílo, za parťáctví dneska.
1: No, já děkuju taky a myslím, že Michal už nemusí chodit. Děkuju ti taky a přeju krásný víkend posluchačům.
0: Tak ahoj, krásný víkend.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Jablonecku v Tanvaldu, v Palackého ulici stále probíhají práce na vozovce, tak očekávejte omezení provozu. No a s komplikacemi počítejte taky na Děčínsku, v Horním Podlůží u obecního úřadu je taky provoz částečně omezen z důvodu rekonstrukce vodovodu. Tak i tady, bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Přestože extrémní vlna veder v Česku akorát skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit už brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Sezóna burčáku je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí. Jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
9: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohla začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na jižní Moravu. Na burčáka.
8: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu víc než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody a občerstvení. Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
8: Na severu Čech měříme aktuálně 18 až 21 stupňů. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný pátek, od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Dneska je, kamarádi, velký den. Už prakticky za pár hodin Marek Ztracený odstartuje ten největší koncert v české hudební historii na Letenské pláni. A my se tomu pořádně koukneme na zoubek. Co o tomhle koncertu možná nevíte, co vás překvapí, to vám prozradím už za malou chvilku. Nejdřív ale Miles Smith

0: White Flag a Dido, takhle zní úvod pátečního dopoledního rozjezdu na Hit Radio Kontakt. My se teď už ale přesouváme na Letnou do Prahy, kde se dneska bude psát historie. Na koncert Marka Ztraceného se sem sjede víc jak 70 tisíc lidí, což je neskutečný. Každopádně, já tady pro vás mám 5 zajímavostí, které možná o tomhle koncertu nevíte, takže pojďme na ně. Marek bude úplně první český interpret, který vystoupí na letenské pláni. Před ním tady stály legendy, jako třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, takže to jenom dokazuje, že i náš Marek Ztracený jednoznačně mezi legendy patří. Zároveň tady v předchozích týdnech nevznikalo jenom pódium, ale rovnou celý stadion. Kvůli koncertu se staví speciální areál a vlastně i počet lístků je omezený. I přesto, že by se sem vešlo mnohem víc lidí, organizátoři chtějí hlavně to, aby každý měl dobrý výhled a aspoň trochu svýho osobního prostoru, za což tleskám, protože není nic horšího, než když jste obklopeni masou lidí a víte, že se následující 3 hodiny nebudete moct ani pohnout. Já jsem dokonce i byla párkrát svědkem toho, jak někdo takhle mezi lidma dostal klaustrofobický záchvat a fakt to není sranda, takže tohle rozhodnutí omezit kapacitu lístků je super věc. No a ještě tady mám další 2 zajímavosti, ale na ty spolu kouknem za malou chvilku. Teď už si dáme vohnouty a páteční klasiku Svaz českých bohémů. Tak jdeme na to.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

0: naprosto skvělý kousek Changes nám právě dojíždí do cílové rovinky. Za chvilku 9:30. A my spolu probíráme zajímavosti, které jste možná nevěděli o dnešním velkolepém koncertu Marka Ztraceného na Letné. Takže v tomhle pokračujeme. Marek tady dneska předvede neskutečnou show, o tom není pochyb. A kamarádi, kdo jste třeba byli na Markovi v Edenu, tak se vůbec, ale fakt jakože vůbec nemusíte bát toho, že Letná bude vlastně takový opakování Edenu. Ne, ne, ne, Marek chystá unikátní show, která tu ještě nebyla. A k tomu všemu tady taky vůbec poprvé zazní i jeho dvě nové písně. Tak co se bude rozlíhat letenskou plání? Bude to třeba tohle?
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: Obuj si mé boty. No a pak taky tohle. Ať už je pátek, to se nám splnilo. Pátek je tady, my odpočítáváme minuty do začátku. Na místě už je v tuhle chvíli i náš Jirka Pelnář, který nám bude podávat pravidelný hlášení, takže nebojte, nic nám neuteče. A neutečou nám ani další skvělý hity z našeho pátečního playlistu. Za malou chvilku už posílám Lady Gagu nebo Imagine Dragons.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776-823-833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776-823-833.
6: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň, štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Abracadabra a Lady Gaga, další skvělá společnost k tomu pátku. Na hodinkách 3 minuty po 9:30. My vám dneska posíláme jenom to nejlepší, to, aby vám to v práci nebo na cestách hezky utíkalo. A kamarádi, jestli třeba nejste mezi těmi šťastlivci, co jedou večer na Marka Ztraceného, tak ale vůbec nemusíte smutnit. My se vám o ten nejlepší večerní soundtrack postaráme taky. Po 6. hodině startujeme večerní speciál plnej megahitů z 80., 90. a přelomu milénia. A já pro vás mám malou ochutnávku. Dáme si taneční pecku z roku 2006 od jednoho z nejznámějších DJů, a to je DJ Bob Sinclair. S hitem, který už mám pro vás ready, dokonce porazil Billboard žebříčku i Madonu a vysloužil si taky nominaci na cenu Grammy, takže opravdu srdcovka s velkým S. A my si ji dáme právě teď. World Hold On, to je pro vás.

0: Hozier a Too Sweet doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:45 a my dneska slavíme pátek. Víkend je za rohem, tak co plánujete? Vyrazíte někam? Nebo to vidíte na nějakou pohodičku na zahradě? Ať tak či tak, my vám i dál budeme posílat jenom to nejlepší z hudby, protože s tou je všechno o něco krásnější. A skvělý hudební program tady pro vás mám ready i teď. Za malou chvilku si dáme Avicii. A potom taky trochu přitvrdíme. Pošlu za váma Linkiny. Takhle to tady bude znít, k tomu přidám taky Zaru Larsson nebo Lenny. No prostě jeden hit lepší než druhý. Tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Nový Bor má letní novinku v podobě venkovní zážitkové hry, taky dokončenou další etapu proměny sídliště a připravuje se i nová výjezdová základna záchranky. Všechno jsme probrali se starostou Nového Boru Jaromírem Dvořákem. Vy si to na Hit Radio Kontakt můžete poslechnout v pátečním rozhovoru.
1: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
2: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo neděli.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: hodinkách, už máme desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci na silnici 35 první třídy. Kousek za Šelkou se bouralo, dvě auta jsou sobě a na místě je aktuálně i policie, tak projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky na trase Liberec Turnov. Před Paceřicemi stojí v odbočovacím pruhu porouchaný kamion, tak i tady bacha na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje. Konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vylučuje. Historický kamenný most v Zákupech na příjezdu od Mimoně je po 4 měsících opět průjezdný. Provoz je tam zatím kyvadlový jedním pruhem, práce na rekonstrukci mostu ještě pokračují. Plně průjezdný by měl být na konci srpna. V Jindřichovicích pod Smrkem dneska začínají Jindřichovické dny. Těšit se můžete na koncerty, divadlo, soutěže, fire show nebo třeba ukázky a workshop parkouru. Vyrazit můžete i na komentované prohlídky větrných elektráren, kostela nebo živého skanzenu. Nebo se zúčastnit soutěže Jindřichovický silák. Mezi všemi atrakcemi vás po vsi bude vozit vláček. Bílí tygři v prvním z přípravných duelů porazili na svém ledě bruslaře z Mladé Boleslavy 3-1. Rozhodující trefa padla na konci druhé třetiny, kdy se trefil Jaroslav Vlach. Na něj v samotném závěru navázal Martin Faško Rudáš, který potvrdil liberecké vítězství zásahem do prázdné brány. Šelmy se hrají odvetu s Mladou Boleslaví v úterý 11. srpna.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
0: V Novém Městě pod Smrkem je 18 stupňů, v Jablonném v Podještědí 21 a v Liberci 19. Dneska nás na severu Čech čeká jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy až polojasno. Maximální teploty naměříme mezi 24 až 28 stupni.
11: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet 10. dopolední. Silvie Válková stále s vámi. Krásný pátek všem. Dneska má na Letné koncert Marek Ztracený. Bude to velký. A protože koncerty celkově jsou za mě skvělý téma, tak si je proberem i v našem tradičním pátečním Dořekni to. To nás čeká už za chvilku a k tomu samozřejmě další skvělý hity. Tady jsou Coldplay, krásný dopoledne.

0: Ophelia, i tohle vám servírujeme k vaší dopolední kávě. Teď ale, protože je pátek, pojďme si otevřít dnešní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Hra, ve který já načnu větu a vy ji budete moct doříct podle svých názorů, svých zkušeností. Hrozně se na to těším, protože dneska tady máme téma, který věřím, že je blízký spoustě z vás. Koncerty. To je něco, díky čemu si můžeme získat nezapomenutelný zážitky, ale i takový koncert se někdy může, no pojďme to říct otevřeně, může se podělat, jo? A to hned kvůli několika různým věcem. Takže téma dnešního Dořekni to zní. Nejhorší věta, kterou můžeš slyšet před začátkem koncertu je... A teď už je to jen a jen na vás, tak vy to pojďte doříct na náš WhatsApp, pište, posílejte hlasovky, za chvilku to proberem.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.

0: tohle byl Rag & Bone Man a jeho Skin. Nádherná záležitost, ze kterým mývám dodnes husinu. No jo, takhle skvěle my vám hrajeme a taky spolu řešíme dnešní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Nejhorší věta, kterou můžeš slyšet před začátkem koncertu je... Zapomněl jsem doma lístky. To je zpráva od Jarušky a no, docela prekérka. Jako naštěstí se dneska lístky kupují hlavně online, takže v mailu se to pak dá v klidu dohledat, ale jo, chápu. Hele, já ještě patřím do takový té podskupiny mileniálů, která si veškerý lístky stejně radši vytiskne, i když je mám na tom mailu, prostě na tom papíře to má takovou větší váhu, větší jistotu. No tak díky za zprávu. Potom píše Vojta. Nejhorší věta, kterou můžeš slyšet před začátkem koncertu je, tohle je ale fronta na pivo, na záchody se jde z druhé strany. Jo, tohle je strašný, když prostě pospícháš, víš, že máš jenom pár minut a teď vidíš tu nekonečnou frontu. To jsou občas jako infarktový stavy. Vojto, díky. No a na závěr zpráva od Verči. Nejhorší věta před začátkem koncertu je, vážení návštěvníci, omlouváme se, ale zpěvák přišel ohlas a koncert se ruší. Tak tohle jako rozhodně nechceš slyšet. No to ne, to je snad úplně ten nejčernější scénář. Ale já věřím, že nic z toho, co mi tady teď píšete, se dneska na Letné nestane. Bude to dobrý. My posíláme veškerou pozitivní energii, co máme právě sem na Letenskou pláň a vám, kamarádi, přihodím jednu přátelskou připomínku. Nezapomeňte si zkontrolovat vstupenky. Díky za všechny zprávy a teď už zase trochu popojedem. Před námi Alex Warren a další skvělá muzika. To posílám už za chvilku.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
4: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Jan Chramosta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Kámo, já už to nevydržím.
7: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
7: Dík. Fakt, kámoš.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Alex Warren a Ordinary. Na malou chvilku jsme zvolnili tempo, jo, i to je takhle při pátku potřeba. Na hodinkách 10.34 a my vás, kamarádi, v tomhle čase bereme na Letnou, kde finišují poslední malý úpravy před koncertem Marka Ztraceného. A u toho všeho je i náš Jirka Pelnář, jako takový špion, který vám malinko poodhalí zákulisí. Taky pro vás chystá rozhovor s Markem samotným, ale i se zajímavými hosty, jako třeba Martina Bártlová. Tohle všechno my vám tady ještě dneska nabídneme, takže rozhodně laďte Hit Radio Kontakt i dál, protože jestli třeba nemůžete na koncert dorazit, tak my koncert přivedeme za váma. Aspoň kousek té skvělé atmosféry, která tady dneska bude. Tak zůstaňte s námi a já k tomu už hraju Aerosmith.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: Marek Ztracený, Life z Edenu s hitem Moje milá, miluju, za 3:45 a my se tentokrát vydáváme do nového Boru. Co všechno se tady děje, jaký mají v Boru novinky, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová.
1: V novém Boru je hotová další etapa revitalizace sídliště Husova Jiráskova, bude se stavět nová výjezdová základna pro záchranku a mají tu i novou zážitkovou venkovní hru. Dneska všechno probereme se starostou nového Boru Jaromírem Dvořákem. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Pane starosto, pojďme nejdřív na sídliště. Město dokončilo další část projektu regenerace sídliště Husova Jiráskova, díky které měly na sídlišti přibýt parkovací místa. Povedlo se?
2: Myslím si, že povedlo. Je to už druhá etapa, cirka za 17 milionů korun. Navazujeme na první etapu, ta nás stála zhruba 5 milionů korun, ale důležité je, že v první etapě zhruba 10 parkovacích míst, 16 parkovacích míst, tomu nové osvětlení, nové chodníky, nové komunikace, prostě věci, které se v této části města 50 let neděly, tak věřím, že se podařilo a občané budou spokojeni.
1: Novoborsko je o krok blíž vlastní výjezdové základně záchranné služby. Jak moc je pro město důležitá její výstavba a je už nějaký termín, kdyby se mohlo začít stavět?
2: Ano, my jsme už dokončili studii, konzultovali jsme ji právě se záchrannou službou Libereckého kraje. Na základě toho jsme podepsali memorandum Libereckým krajem a připravujeme projektovou dokumentaci pro provedení, takže pokud všechno dobře půjde, mohla by být výjezdová základna začít se stavět na konci příštího roku 2027 nebo na začátku roku 2028. Pro Nový Bor a Novoborsko je to skutečně důležitý počin ve prospěch občanů.
1: Máme léto, prázdniny. Jak je na tom koupaliště v Novém Boru v první sezóně, kdy je pod správou města?
2: No tak je potřeba si říct, že je to koupaliště skutečně z minulého století a my tam děláme ty základní kroky, které je potřeba, aby bylo vůbec funkční. To koupaliště potřebuje velké investice a záleží jenom na zastupitelstvu, zda k tomu dá souhlas. Je třeba říci, že i ti noví pracovníci se to teprve učí, prosím o trochu schovývavosti, ale postupně tedy všechny

0: nájemců.
1: Tolik starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Díky za rozhovor, pěkné léto a nashledanou.
0: Krásné léto vám i všem posluchačům vašeho rádia.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
13: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás.

0: To s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: už je tady 11. hodina, před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci, v nákladní ulici u vlakového nádraží bouralo osobní auto s nákladním a doprava zpomaluje v obou směrech, tak bacha na to. No a s komplikacemi počítejte taky v Jablonci nad Nisou, v Krkonošské ulici na křižovatce s turistickou srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranné složky, tak i tudy projíždějte opatrně, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
3: 10 za měsíc?
2: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
2: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa?
2: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
2: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
5: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Ještět míří na seznam UNESCO. Liberecký kraj spustil nominační proces. Ten může ale trvat až 8 let. Jaké kroky musí kraj ještě učinit, řekne náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
6: Čeká nás vytvoření řídící skupiny, jmenování site manažera, uzavření memoranda s partnery i příprava obnovy samotné stavby podle architektonické studie. A teprve potom může následovat kompletní nominační dokumentace a mezinárodní posuzování.
5: Současně s nominačními přípravami se chce kraj pustit do obnovy samotné stavby. Projektové práce mají vycházet z již hotové architektonické studie, která odpovídá požadavkům UNESCO. Hygienici zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Kvalita vody se kvůli sinicím zhoršila a je na nejhorším 5. stupni hodnocení. Se zvýšeným výskytem sinic se Hamerské jezero potýká každoročně. Zákaz koupání tady ale platil naposledy před 15 lety. V Libereckém kraji jde o jediné přírodní koupaliště, kde je doporučený zákaz koupání. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampóny. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. Slovan Liberec čeká duel na půdě silného nováčka. Dneska večer se postaví brněnské Zbrojovce, která po návratu z druhé ligy zatím překvapuje svým počínáním. Liberečtí budou chtít napravit domácí porážku z minulého kola a přivést z moravské metropole cenné ligové body. Zápas má výkop v 7 večer.
7: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
5: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 20 až 23 stupni. Odpoledne budou stoupat na 25 až 28 stupňů a bude jasno až polojasno.
3: Hit Radio Kontakt.
8: Krásný páteční dopoledne, s vámi stále Sylvie Válková, ahoj, ahoj. Tak jak to dneska šlape, kamarádi? Já doufám, že u vás je všechno v největším pořádku. Za pár hodin začíná koncert Marka Ztraceného a i tomu my se v 11. hodině pověnujeme. Mrkneme přímo na místo činu a kromě toho vám dám taky tip na to, co dneska poniknout. Nejdřív ale Carly Rae Jepsen, krásný pátek.

0: Teddy Swims a Lose Control. Takhle skvěle my vám při pátku hrajeme, no a k tomu taky koukneme na Letenskou pláň, kde Marek Ztracený už prakticky za chvíli odehraje největší koncert svojí kariéry. Tak co se tady děje, jak to vypadá a jak probíhají poslední úpravy, to vám teď prozradí náš Jirka Pelnář, který je přímo na místě činu a není tam sám. Tak Jirko, předávám slovo.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je to tak krásné dopoledne, tady Jirka Pelnář, jsme na Letenské pláni, živě odsud vysíláme, a to z místa, kde se dneska uskuteční největší koncert v našich dějinách, který kdy uspořádal český interpret. A mým prvním hostem je dáma, která dnes na koncertě bude zpívat také. Ovšem ne jako ostatní publikum pod pódiem, ale na pódiu. Martina Pártlová.
3: Dobrý den, přátelé, dobrý den, děkuji.
2: Marti, my když se tady podíváme na Letenskou pláň, jak to vypadá, jsou tady postavené tribuny, je tady normálně celý stadion, jsou tady stožáry, máme tady nějakých 5 obrovitánských ledek a brutálně velký pódium. Co tě fascinuje nejvíc?
3: Hele, mě fascinovalo, když jsme sem přijížděli vlastně s Pepíkem a ze Stalinkou, když jsem stála to vokínko, jak je to všechno obrovský, tak se mi, měla jsem takovou jakoby husinu s trošku s panickým pláčem se do mě dal, protože představa, že budu zpívat na takovýhle obrovský akci. Takhle, stálo mi to pár výhružných SMS-ek Markovi. Ano, tady se vyhrožování vyplatilo. Samozřejmě, přátelé, nedělá se to, jo, ale někdy prostě to přináší ovoce.
2: Je to pro tebe velmi výjimečný pocit, že tady dnes budeš moc být součástí vlastně historie, protože kdo ví, jestli tohle vůbec ještě někdy někdo z českých interpretů překoná?
3: No, tak já jsem to Márovi říkala, že samozřejmě, jestli si mě sem nevezme, tak že jako tě zaplatí. Ale je, no takhle, já jsem říkala, že bych tady mohla oslavit 70. A zpívat tady, když jdou holky ven, to bude jako docela vtipný. Takže 70. ohlašují už teď, budou na Letenské pláni, přátelé.
2: Je dost možný, že tohle je ten tvůj životní moment, který se bude opravdu jako odehrávat jenom jednou za život?
3: Já si myslím, že zcela určitě. Že to už jako nikdy v životě nezažiju.
2: A teď, když to vememe fakt jako na vážno, tak máš za sebou spoustu velkých akcí, ale dnes budeš tady na tom velikánském pódiu. Spousta lidí tak si jako myslí, že vy jako profíci vlastně jako netrpíte nervozitou a že vlastně jako jsou to vaše písničky, tak texty si jako pamatujete. No. Byla i nějaká speciální příprava z té strany?
3: Ale, tak já tady třeba dneska mám premiéru Nepopej to, kterou si furt pletu, takže mám v plánu na začátku hned říct, a teď zpívejte vy a bude to vyřešen, ale jsme nervózní vždycky. Ale po třetí písničce většinou ta nervozita opadá a když vidíme, že ty lidi jako reagují a že jsou happy a že ta energie se ti vrací, tak je to úplně pryč.
2: Ale ten hudební rybníček je občas zajímavý, tak přišly ti třeba nějaký jako SMSky typu, hele, proč ty?
3: Ne, naopak, bylo to. Ježíš Martinko, já jsem si vás strašně přála, to je prostě skvělý, vy jste prostě nejlepší, takže jenom takovýhle SMSky chodí.
2: To je nádhera.
3: Od mojí mámy.
2: Tak to máme stejnou podporu, moje mamka je úplně stejná. Důležitá věc, dneska ty budeš začínat někdy po 18. hodině.
3: Aha,
2: 18.45. Měl Marek nějaký speciální požadavek i na tvé vystoupení, měl nějaký speciální přání, mluvil ti do toho, já nevím, co máš mít na sobě, jaký má být ten setlist a tak podobně?
3: Ne, Marek je v tom submisivní a nic po mě nechtěl, je to v pohodě. Ne, mám to všechno naprosto pod svojí kontrolou. Přál si teda, abych zpívala Bolím, což bych zpívala samozřejmě tak jako hezky. Tak, protože to je písnička, kterou pro mě napsal.
2: Hezky.
3: Takže to zpívat budu. A...
2: Kdy vlastně jako začala ta vaše spolupráce?
3: Jako spolupráce to nevím, ale naše přátelství podle mě už od roku 2010, jako velmi, velmi dávno jsme měli takový divoký večírky všichni. Takže tam někde jsme se poznali a on mi pak Marek vlastně jezdil moje benefice, který jsem pořádala v Českých Budějovicích. Jezdil tam za cesták jenom, takže toho si do dneška velmi, velmi vážím.
2: Wow.
3: A pak přišla písnička Bolím, pak vlastně jsem s ním vystupovala v Roxy, když měl svůj první koncert v Roxy, do Karne, jsem mě teda nevzal. Nevím proč, že o tu taky ne.
2: Jedenu jsem vlastně špatně signál nebo něco takového strašně.
3: Ne, ale všude jsem byla u toho jako host, jako jeho přítel a vždycky jsem to strašně prožívala. A dneska to zase obračím jako vždycky.
2: Byl na tebe pes, my jsme viděli, že jste si tady zaběhali taky. Fyzička dobrá.
3: Jako já bych mu to radši jako neříkala takhle před koncertem, že to je furt stejný. Jo, je fyzička dobrá.
2: Každopádně, tohle bude i obrovský tvůj highlight do tvýho hudebního CVčka, o tom žádná, ale máš před sebou i ty sama svůj velkolepý koncert v O2 Areně.
3: Ano, my si dáme takový menší verzi
2: Letenský pláně.
3: Dáme si 20. listopadu O2 Arenu, kde máme v plánu udělat takový spíš jako velký mejdan, bez nějakých úplně lítání a všeho možného. Já myslím, že všechno, co už bylo ukázáno, se ukáže buď dneska, nebo to ukázala Eva Vedenu. Takže já už tam můžu jenom přijít prostě zaspívat a vyjdu zase.
2: V tom případě závěrečná poslední otázka. Když ty dneska děláš předskokanku Markovi, tak v Outučku on ti bude dělat předskokana?
3: No,
2: měl by.
3: No, když bude hodnej, tak jo.
2: Za cesták. Marti, ještě jednou moc děkujeme za prvé za to, že jsi si našla čas pro dnešní rozhovor, a za druhé gratulujeme za celou hudební scénu a za všechny tvoje faninky a fanoušky k tomuhle obrovskému úspěchu, protože zpívat na Letenské pláni na největším koncertu v dějinách, který tady opravdu kdy byl, ano. My si troufujeme říct, kdy bude, jo, minimálně na dalších x let, tak to je opravdu wow, klobouk dolů.
3: Já chci samozřejmě poděkovat Markovi, máš to u mě, chci poděkovat vám a chci poděkovat, že jsem si spálil ty konksy za posledních 10 minut, že budu večer moc hezká, děkuji.
2: Tolik Martina Pártlová, já se pro tuto chvíli loučím z Letenské pláně, opět se živě uslyšíme za hodinu a pozor, tady na stejném místě, kde teď sedí Martina Pártlová, bude sedět Marek Ztracený v exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: Geronimo a Shepard, velmi pozitivní záležitost. Tohle jsme přesně potřebovali slyšet. Tak kamarádi, jak to je v práci? Dobrý? Nebo už odpočítáváte co minuty, ale vteřiny, až budete moct odjet na koncert Marka Ztraceného do Prahy. No, je mi to jasný, pár šťastlivců mezi vámi stopro je a jak se na tuhle velkou akci připravit, to spolu proberem právě teď. Takže dneska je plán jasný. Jestli jedete s kamarádama, určitě si domluvte přesný bod setkání, kdybyste se náhodou rozdělili. Signál tady dneska kvůli 75 tisícům lidí bude docela sci-fi, takže na to nespolíhat. Dál, hodně pijte, ale fakt jakože hodně. Nebudou sice takový vedra jako v předchozích dnech, ale stejně, na takovém koncertu člověk průměrně vypotí 3 až 4 litry vody, takže voda je váš nejlepší kámoš. No a v neposlední řadě to nejdůležitější, hlavně si to pořádně užijte. Tohle totiž bude akce, o který budete známým vyprávět i za 10 let. Za malou chvilku už pokračujeme v naší hudební krasojízdě. Staví se třeba Sia, tak na to určitě počkejte a krásný pátek.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Aria a Never Give Up, ani tohle nemůže chybět v našem dopoledním playlistu. No a protože už tady máme skoro víkend, tak já mám pro vás taky jeden tip na to, kam vyrazit. Kamarádi, byli jste někdy v Turnově na zámku Hrubý Rohozec? Kdo ano, tak mi dá určitě za pravdu, že je to fakt nádherný místo. Já si třeba dodnes pamatuju, když jsem tady byla jako dítě poprvé, tak já jsem byla úplně uchvácená tím nádherným anglickým parčíkem. Každopádně, když sem dneska vyrazíte, tak si zámek budete moct užít trochu jinak. Od 7 večer tady totiž budou noční hrané prohlídky, takže fakt úplně jiný zážitek než za světla, no bude to skvělý. Tak jestli nemáte na dnešní večer plány, tohle by mohlo být to pravý ořechový. A co se vám taky bude hodně líbit, to je program Na příští minuty. Já už za váma posílám mega hit In the Shadows od kapely Rasmus. Jdeme na to!

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, hodně povedený hit, se kterým jsme se dostali do samotného finále našeho pátečního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s námi i dneska. Já doufám, že vám díky nám to dopolko uteklo jak lusknutím prstu. No a skvělou společnost vám samozřejmě budeme dělat i dál. Za malou chvilku budou ode mě ještě Green Day nebo Clean Bandit a Anne Marie. No a po 12. hodině už ty vaše oblíbené srdcovky. Tak i na to stopro počkejte. Mějte se krásně, užijte si dnešek, ať už razíte na Litnou, nebo třeba plánujete nějakou grilovačku. Užijte si taky celý víkend a já se na vás budu těšit zase v pondělí. Tak čau, čau.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Tak co, Klára?
8: Kámo, vadí, že je malej.
7: Malej? A řešíš to nějak?
8: Ne, na to je moc malej.
7: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
14: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Billa klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Billa. To dobré začíná u nás.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dávejte na trase Hrádek nad Nisou Liberec. U Bílého kostela blokuje provoz porouchaný kamion. A v Liberci v Londýnské ulici je na kruhovém objezdu s Letnou na silnici vysypaný štěrk, tak i tady dávejte pozor a projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanand Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Auto na šrot.cz.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma porazili RFS Riga 2-0. Výrazně se přiblížili k postupu. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. A teď ještě něco z regionu.
2: Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský tým RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
2: V Desné je 20 stupňů, v Novém Boru a ve Šluknově 22. Odpoledne budou teploty na severu Čech stoupat maximálně na 23 až 27 stupňů a bude jasno až polojasno.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No je to tak, pátek přátelé, 2 minutky po pravém poledni a tím pádem je to jasné. Srdcovky, Hit Radio a já mám obrovskou radost, že je zase po delší době můžeme společně strávit, jo? Tenhle pořad totiž není jenom o písničkách. Je to hlavně o vašich vzpomínkách a vy určitě hned podle prvních tónů si vybavíte třeba nějakou situaci, kdy jste naposledy slyšeli tuhle píseň. A vězte, v některých případech to bude hodně, hodně dávno. Dneska si dáme Bon Jovi, Milli Vanilli, Inu, Corner Shop, ale taky Cher. A hlavně vy se můžete spolu podílet na tvorbě srdcovek, takže kdybyste měli nějaký vzpomínky, hudební tipy, šup sem s tím 777-937-777. Začneme jednou opravdu krásnou písní, o které spousta lidí ani netuší, že to vlastně původně není z repertoáru Cher. Walkin' in Memphis totiž nejdřív zpíval americký písničkář Mark Korn, no a právě Cher z ní v polovině 90. let udělala obrovský celosvětový hit. A to je dnešní první srdcovka. Walkin' in Memphis a Hit Radio.

0: Falcon and Memphis. Tak tohle je, přátelé, první dnešní srdcovka. Vy vysíláte se mnou na 777-937-777, kdybyste chtěli slyšet nějakou svoji srdcovku. Případně si vzpomínáte na chvíli, kdy jste třeba poslouchali Cher a Walking in Memphis. Budu rád za vaše zprávy, užívejte pátek. A hlavně, těch srdcovek pro vás mám přece daleko víc.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak jdeme na to. Slyšeli jste někdy o kapele Bon Jovi? Tam bych řekl, že celkem jo. Always, always. Víte, co je na tom zajímavý? John Bon Jovi ji původně napsal pro hollywoodský film. Jenže když ten film potom viděl, tak se mu teda ale jako vůbec nelíbil. Takže si tu skladbu nechal sám pro sebe a o rok později jí kapela vydala na výběru těch největších hitů a byla z toho vlastně jedna z těch absolutně nejúspěšnějších balad 90. let. No a to je jedna z těch srdcovek, které vám určitě rád zahraju, Bon Jovi, Always. A za chvíli si taky připomeneme i jednu, vlastně jeden z největších paradoxů hudební historie. Jo? Já bych řekl částečně i ostuda, ale ona je to ostuda, která byla oblíbená a zapsala se do historie. Jo? Protože skupina, která prodávala opravdu miliony desek celosvětově, získala Grammy a pak tu Grammy musela odevzdat. Jo? A nebylo to nic moc příjemného. Ale když se řekne Milli Vanilli, tak si myslím, že asi budete vědět. Takže ze všeho nejdřív Bon Jovi a za pár minut Milli Vanilli. Srdcovky a Hit Radio.

0: jako takhle, hudební průmysl byl plný různých skandálů, ale tohle byl jeden z nich. Fab a Rob. To byly tváře skupiny Milli Vanilli, ale většinu hitů ve skutečnosti vůbec nespívali. Když se to provalilo, tak dokonce museli vrátit i cenu Grammy, jo? Ale dodnes je to prostě jako poslouchatelné.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byly vlastně osmdesátky, jeden z největších hitů 80. let. Jako dobře se to poslouchá, vlastně i vám, protože posíláte hlasovky.
3: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě, Milli Vanilli tady, to je úplně bomba, to je super písnička od nich. Ale prosím tě, chtěl bych tě poprosit, jestli bys tam nemohl dát jako srdcovku Nazarety, něco od Nazaretu. Jako nejhlavnější nebo nejznámější je asi Love Hurt, ale tak záleží na každém, ale myslím si, že by to mělo úspěch tady ta písnička. Tak zatím, ahoj.
0: No tak dáme Nazarety už za chvíli, stačí jenom poslouchat Hit Radio a naše srdcovky. No ale my se teď přesuneme do roku 2008, do doby, kdy to vlastně není zas až tak dávno, to si možná pamatujete, co jste dělali. A v roce 2008 přišla do Evropy rumunská zpěvačka Ina. Tehdy ji znal málo kdo, jo, ale ona si udělala dost velký jméno. Prakticky celá Evropa najednou zpívala Hot a následně... Jako co single to úspěch. Takže pojďme se hudebně přesunout do roku 2008 na taneční parkety a zazpomínat si na Inu a Hot.

0: Shop. A já věřím, že tu hlavní melodii si všichni pamatujete a že ji znáte. No, slavná se stala hlavně díky Fatboy Slimovi. Protože tohle je remix, který Fatboy Slim pro ně vlastně udělal a tak tu celou skladbu spopularizoval.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a jsme na konci, přátelé. Dnešní srdcovky pomalu, ale jistě končí. Hráli jsme Cher, Bon Jovi, Milli Vanilli, taky Corner Shop. To znamená přesně písničky, které se nehrají úplně každý den, ale jakmile zazní, tak vlastně víte, že už jste je někde slyšeli. Moc děkuju za vaše zprávy a za vaše vzpomínky. A tak vytáhneme slibované Nazaret už za pár minut. Dáme taky Kamrad. Zkrátka další skvělá muzika. No jo, a srdcovky, nebojte se, v příštím týdnu zase po 12. hodině s Jiříkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na letenské pláně. Ano, ano, ano. Do té doby, než začne koncert Marka Ztraceného, tak vám budeme přinášet exkluzivní informace. A víte co? Žhavíme dráty a jdeme tam.
1: Přepojujeme do Prahy na letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z letenské pláně vás zdraví taky Jirka Pelnář a musím říct, že naprosto pravý čas, protože právě teď akorát začala zvuková zkouška Marka Ztraceného. Což znamená, že za první máte už takový malý předkoncert zadarmo a za druhý nevím, jestli se uslyšíme s mým dalším hostem, který je tady v našem speciálním živém studiu. Můj host je pan Michal Šiška, což je obchodní zástupce a projektový manažer společnosti Highlight Touring SRO. Michale, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Michale, vy v pozici obchodního zástupce a projektového manažera stojíte za realizací těch nejnáročnějších projektů, který vaše společnost zajišťuje. Jaké projekty máte za sebou? Jenom tak, aby jsme věděli. Pochopte se.
3: Tak letošní sezóna začala velkým koncertem Evy Farné. Vlastně první takový velký open air koncert, který jsme realizovali letos. Samozřejmě potom začala velká řada dalších klasických festivalových záležitostí, které děláme. Na Beach for Love, Kovorzovo Strava, na Slovensku Pohoda Festival, Lety Troll v Mostu a od jsme přijížděli rovnou tady na realizaci koncertu Marka Ztraceného.
2: My se bavíme o tom technickém zajištění a dívám se tady na tu obrovitánskou stage, která je podle mě trošku jako nezvyklá, protože je extrémně do šířky a vlastně není v porovnání asi s jinými pory, který jsem viděl, tak je pro mě jako velmi nevšední. Je to standard?
3: Samozřejmě není to standard, celá ta show je koncipovaná spíše na šířku, oproti tomu, na co jsou běžně diváci zvyklí, kde vlastně je spíš užší stage a diváci jsou víc dál od té stage. Tady je ten koncept spíš takový, že ty lidi jsou, diváci jsou blíže té stage a je to více na šířku, to znamená, samozřejmě s tím je spojené spoustu nějakých technických záležitostí, které jsme museli vyřešit. Vymyslet ideální ozvučovací systém na celou tu šířku, proto je tady hodně delayových věží, aby jsme dosáhli krásného pokrytí celé té plochy, té šíře vlastně nějakých 80 metrů a 100 metrů tribun, to znamená, je tady 6 delay věží, 4 velké zvukové věže, které pokrývají vlastně prostor před stage plus nějaké další samozřejmě ještě výkryvky, tak aby všude ten zvuk byl dokonalý.
2: Jsou tady nějaké věci, které se předtím nedělaly? Něco, co se zkouší nově? Pilotuje?
3: Testujeme vlastně novou část ozvučovacího systému. Ozvučovací systém je L-Acoustics, samozřejmě jeden z nejšpičkovějších systémů, které se na ozvučování takových velkých eventů používá a my letos vlastně pilotujeme použití nových basových BDN CS1 od L-Acoustics, takže
2: to bude mít grády.
3: Bude to mít grády a vlastně na tomhle koncertě je aplikováno největší počet tady těchto BDN vlastně, co se týče českých takových eventů.
2: Wow. Jak dlouho se realizace koncertu Marka Ztraceného tady na letenské pláni připravovala a co všechno předcházelo tomu, než na místo přijel první kamion?
3: Tak my tady dáváme osvětlení, ozvučení a ledkové obrazovky. Samozřejmě veškeré dočasné struktury, na které my je zavěšujeme, se tady začaly instalovat mnohem dříve, než jsme přijeli my, ale my jsme tady vlastně přijeli minulou sobotu, jsme začali navážet kamiony s rigging materiálem, s ledkovýma obrazovkama a světlama, takže vlastně nějakých 6 dnů jsme museli, za 6 dnů jsme museli celou tuhle věc jakoby připravit. Ještě ke všemu v takových jako podmínkách počasí, kdy bylo opravdu velké horko a ten tým musel zdolat tady tuhle překážku. Takže vlastně jakoby, jo, 6 dnů instalace a připravují toho materiálu na místě a samozřejmě jsou to měsíce příprav a řešení, které logistických, organizačních, všech návazností, aby jsme tady měli veškerou mechanizaci, kterou potřebujeme, aby jsme tady měli i adekvátní počet lidí, kteří to musí vybudovat, aby materiál přijížděl časy, kdy je potřebujeme instalovat, takže to je logistický, organizační takový jakoby oříšek trošičku, který se nám povedlo celkem jakoby dobře zmanežovat a všechno klaplo podle plánu, který jsme bohužel museli jakoby tvořit před dvěma měsíci, aby se to vůbec dalo zrealizovat, takže tu vizi jsme museli mít už před dvěma měsíci.
2: Wow, no je to 100% extrémně náročný koordinovat všechny lidi, navíc ještě v době, kdy padaly teplotní rekordy, bylo tady přes 41 stupňů Celsia. Úplně v krátkosti, když se na to podíváte se na vaši práci, jste na sebe pyšný? Teď? I v porovnání, když jsme zmínili Lady Troll, zmínili jsme Beast for Love, zmínili jsme Class of Ostrava, když vidíte tohle, co se tady dneska postavilo?
3: Já jsem nejvíc pyšný na celý ten tým, který to vybudoval samozřejmě a tohle z toho patří k velkým koncertům, které letos děláme a samozřejmě jsme velice rádi u toho a jsme rádi, že se to povedlo krásně zrealizovat téměř jakoby bez nějakých jako větších komplikací a těšíme se, aby ta show hlavně, aby se líbila divákům a aby z toho měli skvělý jakoby požitek.
2: Michale, já vám moc děkuju, ještě jednou tady mým dnešním hostem byl Michal Šiška, obchodní zástupce a projektový manažer Highlight Touring SRO. Michale, díky moc, držíme palce, vypadá to nádherně. Zdravíme ještě jednou živě z Letenské pláně, mějte se krásně, za hodinu další rozhovor.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem. No.

chodník s deštěm. Dneska by to nemělo být nějak dešťové. Za to mám pro vás další velké hity. Než tady bude jedna hodina odpoledne, tak rozhodně připraven Miles Smith a jeho Nice to Meet You, taky Lady Gaga a jedna filmová krásný duet s Bradleym Cooperem. No a když vydržíte, tak

0: Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ben Solvay, Kyle, hello. Vy posloucháte Hit Radio a já mám pro vás už za chvíli další velké hity. Pojďme ale na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na cestě z Liberce na Nový Bor budou u Jítravy v jízdním pruhu probíhat práce údržby, tak počítejte s omezením. A na omezení narazíte taky v Turnově. V Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky a jezdí se jedním pruhem. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Sezóna burčáku je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni, stojí zatím počasí, pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
11: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
10: Co se ceny burčáku týče, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. A na závěr ještě, a teď ještě tenis, Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole skončila. S Američankou Amandou Anisimovou prohrála 1-2 na sety. To Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu ve dvou setech porazil Belgičana Alexandra Blokse a postoupil do osmifinále. A teď ještě něco z regionu.
1: Ještět míří na seznam UNESCO. Liberecký kraj zahajuje další etapu nominačního procesu a stanovuje konkrétní kroky vedoucí k podání žádosti o předběžné posouzení Ministerstvu kultury, které ověří, jestli je projekt dostatečně připravený a má reálnou šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Celý proces zápisu může ale trvat až 8 let.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
1: Odpoledne nás na severu Čech čeká většinou jasno až polojasno. Foukat bude slabý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Jsem rád, že jste napříjmu. Za pár minut hrajeme tady u nás na Hit Radio dokonalou desítku. Mám pro vás až 10 000 kaček. Hezký pátek, s vámi je Kuba Urban, právě teď taky Miraj a Tenkrát a další velké hity budou pokračovat. Tak dobré odpoledne. Pustím si rád.

0: my jsme Hit Radio. Máme pro vás samozřejmě velké hity, třeba Of Monsters and Men. Už za chvíli jejich Little Talks a bude toho následovat ještě daleko víc. Ale, hele, když se podíváte do kalendáře, je to jasný, je tam napsaný pátek, jo? A pátek to znamená jediné, než vyrazíte na chalupu, na výlet, nebo prostě domů z práce, tak u nás si na tu cestu rovnou můžete vydělat.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Je to tak, dokonalá desítka, taky hrajeme s Orlenem. Orlen má přes léto absolutně epické letní slevy na čerpacích stanicích. Třeba efektu natankujete se slevou 1 korunu, a to přímo na litr, a potom třeba prémiovou vervu, klidně i se slevou 2 koruny na litr, jo. Slevy platí s Orlem apkou, a to každé pondělí, anebo když máte tank kartu Easy, kterou vřele doporučuju, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty, jo? Je to jednoduchý, 10 otázek, 10 000, jo? Každá správná odpověď rovná se 1 000. Myslím si, že ta matematika nikdy nebyla jednodušší. Takže jdeme na to, přátelé, buďte připraveni a dneska to uděláme trochu jinak. 777-937-777, to je číslo, kam musíte napsat zprávu chci vyhrát, jo? A já potom jednomu z vás zavolám. Takže berte telefon, WhatsAppky, SMSky 777-937-777, tam napište chci vyhrát a na někoho z vás se usměje štěstí a za chvíli ho podrobíme jako důkladnému testu. 10 otázek a možnost vyhrát až 10 000. Jste ready? Pojďte na to.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tak teda, přátelé, jako strhli jste nám tady telefonní ústředny, to je asi víc než jasný.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Tak jo, pojďme dělat zábavu. Protože si myslím, že pátek patří výhrám, jo? A než vyrazíte na víkend, tak vám dáme šanci vydělat si na cestu, a to rovnou u nás v éteru, u nás na Hit Rádiu. Se mnou ve vysílání je Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, Andrea prozradila, že nepracuje, protože to nemá zapotřebí. Ne, je na mateřský. Tak, kolik máte špuntů, Andri?
2: Jednoho staršího, tomu je 7. A teďko mám mladší 10měsíční.
0: No výtečně, to znamená, že jako hodně práce, že jo, asi okolo.
2: No, máme baráček, takže i na baráčku a tak.
0: Vždycky, jak máte baráček, tak je vždycky co dělat, jo? Mm-hmm. Zásadně je, jezdíte autem asi, že jo, hodně.
2: Ano, ano, ano.
0: No výtečně, takže benzínek by se hodil, že jo?
2: Určitě, letní
0: občerstvení. Ano, letní občerstvení taky. To všechno můžeme zařídit teďkon. Připomínám princip, jo? Je to vlastně velmi, ale velmi jednoduchý. 10 jednoduchých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun na benzín a občerstvení od Orlenu, jo? Odpovědí od vás bude vždycky číslovka 1 až 10. A v rámci toho jednoho soutěžního kola, tak ta číslovka se nikdy nebude opakovat. Takže když na jednu otázku odpovíte jedničkou, tak už si ji nemusíte pamatovat, už ji nikdy nebudete potřebovat. Tedy alespoň v téhle hře, jo? A žádný číslo se nám tím pádem neopakuje. Máme před sebou 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu. Takže připravená?
2: Můžeme
0: jít
2: na to.
0: Ok, tak se vydejchejte ještě, jako nebojte se. Není to maturita, jo? Je to jednodušší, nebojte se. Tak, jdeme na to. A první soutěžní otázka zní... Kolik stran má běžná hrací kostka?
2: 6.
0: To je správně. Kolik kol má jízdní kolo?
2: 2.
0: To je správně. Kolik očí má běžně kyklop?
2: 1.
0: Ano, správně. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik prstů má člověk na jedné ruce?
2: 5.
0: Ano. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dumase?
2: 3.
0: Naprosto správně. Kolik hráčů je během normální hrací hry na ledě za jedno mnužstvo, když nepočítáme brankáře?
2: 4.
0: To je špatně. Moc se omlouvám, protože správná odpověď je 10. Andy, vždyť vy jste to zvládla úplně dokonale, ne? Vždyť vy máte krásných 6 tisíc korun na tank kartu Easy! To je dobrý, ne?
2: Zvládáte. Děkujeme.
0: Vy jste přece šikovná, vždyť vy jste šikovná. No tak krásný, takže moc a moc a moc a gratuluju, protože jste to zvládla úplně bezvadně. Jak se cítíte teďkon?
2: Furt ještě tak trochu kvete.
0: Jste trošku opocená, jo?
2: Jo.
0: Hele, ale 6 tisíc korun na občerstvení na benzín, to je super.
2: Pecka,
0: jo,
2: pecka.
0: Takže moc a moc gratuluju. Děkuju, ještě mi určitě děkuju. Vydržte na telefonku. Jak to teďka, jak hodláte trávit víkend mimochodem?
2: No, víkend máme grilovačku u známých a hned po neděli právě se to bude hodit. Jdeme, jsme z Vysočiny, jedeme do Jeseníku na dovolenou, takže se tohle bude výborně
0: super,
2: hodit.
0: Super, super, naprosto skvěle. Tak moc pozdravuju, ještě mi zůstaňte na telefonku, užijte si to a mějte se fantasticky. Jo? Díky.
2: Tak jo, mějte se.
0: Zatím, naschle. Důležitý je, že když jste to třeba nezvládli teďkon, tak nebojte se, až do konce prázdnin to pro vás máme připraveno každý pátek, tak dobře poslouchejte Dokonalou desítku, protože ona se zase vrátí sem k nám na Hit Rádio. A kdyby náhodou ne, hele, vždycky můžete vyhrávat na čerpacích stanicích Orlen, protože tam běží epický letní slevy vlastně až do konce prázdnin.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: S dobrou muzikou je to odpoledne přece jenom lepší. Tohle byly Simple Plan a jejich Untitled. No za pár minut nás čeká třeba Adam Ďurica. To vám můžu slíbit, dáme si jeho mandolínu, stejně tak je v závěsu už připravená Dua Lipa. Ale pozor, my se živě propojíme přímo s Letnou, kde dneska vysíláme živě, a to z příprav koncertu Marka Ztraceného. Další podrobné čerstvé informace a jednoho hvězdného hosta vám můžu slíbit už za chvíli.
1: Stihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na srot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833.
5: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
6: Už tam bude?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň! Štíhá mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Tomáš Koubek z Liberce, jdeme do nové sezóny naplno, buďte u toho s námi od prvního kola.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě, na OnePlay.
12: Autokoutek.
13: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
12: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
13: Výhodné financování.
12: Pro nové i ojeté vozy.
13: Ale jen u Autokoutek.
12: Dobrá adresa pro váš vůz.
13: www.autokoutek.cz.
12: Již 30 let.
14: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
15: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zásadní den pro českou hudební historii, to je dnešní pátek 7. srpna, protože Letenská pláň uvidí nevídané. My u toho nesmíme chybět a tak se zase ptáme, jak to vypadá na Letné.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stračného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a v tuto chvíli můj další vzácný host, za mě osobně největší osobnost celého dnešního megakoncertu, Richard Genzer.
3: Tak to děkuju moc, dobrý den, ahoj. Mega osobnost dnešního koncertu je Michel Mára. Já bych to jako za něj dal, ale neznám všechny texty.
2: No, v rámci toho programu tak rozhodně. Já jako musím říct, že za ty roky, co sleduju a spolupracujeme s Markem, tak si nedokážu představit, že vy byste někde chyběl, nebo ty bys.
3: No já tam, my jsme jako kamarádi. Já jsem s ním dělal ty tury vlastně a dělal jsem tam na tu písničku, tak se to, že jsem takovej vůl, tak jsem předtím učil lidi choreografii, tak oni to asi všichni vědí, co mají rádi Máru. A oni pak večer se mnou tancovali, což bylo strašně fajn, ale tady dneska nejsem. Tady si to opravdu vychotnám a budu jako divák a budu se dívat, jak budu pracovat.
2: Výborně, já jsem myslel, že bude ještě nějaký překvápko, že tě uvidíme na pódiu. Nelákalo by tě takováhle velká stage?
3: Určitě. Já bych tam šel hned. Já jsem opravdu uchyl a mě to baví. Když jsme dělali z Máru na Slávy, tak tam bylo 30 tisíc lidí, že jo, třikrát, já to úplně miluju. Neznám teda všechny osobně, ale opravdu jsem uchyl a miluju.
2: Kdy začala vaše spolupráce s Márou? Jak jste se potkali?
3: My jsme se potkali tak, že jsme se neznali. Protože my jsme mu kdysi s Michalem Sukánkem předávali na Zlatým Slavíkovi talent roku.
2: Ano.
3: To měl jednu písničku. Ztrácí se z mojí paměti. Měl jednu písničku a dostal talenta roku. No a od té doby prostě tak jsme mu to předali a tak se dá říct, že jsem od začátku jeho kariéry, že kdybych mu to přidal a šák na něj, to je já smolnej, takže by to takhle neměl. Ale jako musím říct, že je frajer.
2: Je pravda, že vy se znáte už teda extrémně dlouhou dobu. Znáš ho velmi dobře. A tak jaký Mára je? Takhle, když třeba, já nevím, je přísnej?
3: Mára je přísnej na sebe.
2: Okay.
3: Mára je potom přísnej na všecky. Když se přísnej na sebe, že to být přísnej na všecky. Protože já přísnej na nikoho nemůžu, že nejsem na sebe. Ale Mára, co si řekl, tak to vždycky on udělal a pustil se do toho. Udělal letní turné, pak udělal, řekl, že udělá Eden, pak že udělá Letnou. Já se jenom bojím, aby neřekl, že udělá koncert na Měsíci, protože bychom museli zavolat Maskovi, aby nám půjčil rakety, protože nevím, jak bychom se tam dostali. Takže takhle on to má. No.
2: Takhle, je pravda, že Maskova raketa tam nějaký dva dny zpátky nabourala do Měsíce, udělala 17-metrový kráter, takže teoreticky prostor tam je.
3: No, jestli nejsou domluvený, jestli už mu tam Musk nestaví amfiteátr.
2: To je pravda. Když se tady podíváš na Letenskou pláň a za ty roky, co znáš toho Marka a vidíš, co tady dneska dokázal, tak teď úplně trošku navážno, jaký to je pocit?
3: Je to pocit, takhle, já mu to samozřejmě závidím, protože jsem Čech, to je jedna věc, jo.
2: Amen.
3: Takže já mu to závidím. Teď, jak jsme tady před tím koncertem, tak zatím je tady teda více mobilních toalet než lidí. Ale když se na to podívám, tak je to samozřejmě krásný, já jsem rád, že tady budu jeden z nich. Já jsem tady byl kdysi na Michael Jacksonovi. Jo, tady byl, takže to je vlastně, no, takže jsem na něm byl. A takže tady to je druhá vlastně obrovská událost tady na Letní. A jak to musím říct, že to je i pro mě, jako v mém životě, když je mi 60, tak je to opravdu velká událost pro mě.
2: Já předpokládám, že budeš v backstage. Jak se Mára o tebe stará v backstage? Catering dobrý, všechno v pohodě?
3: Já jsem tady byl už před třema dny, a když jsme se s Márou potkali tady v Davicích na snídani. A říkal, přijď se podívat. Tak jsem se přišel podívat a říká, co si dáš pití? Já říkám, no to já bych se dal čvětšil pivo v tomhle vedru. A on říká, tady vzadu není žádný alkohol, tady se nesmí pít. Takže jsem říkal,
2: to je prázdná backstage.
3: Úplně, no jasně, takže tam jsou jenom narvaný. Samozřejmě ty koncertu asi něco bude, ale byly narvaný lednice jenom neperlivýma vodama.
2: No a obecně, když Mára s váma dělá teď jako i s tebou samozřejmě, ale s dalším týmem. Jak se k vám teda jako chová? Stará se o vás dobře? Už jsme se bavili o tom, že je extrémně přísnej, ale můžete i vy mít svůj názor třeba?
3: Jako můžu. My to máme s Márou, takže my se vidíme na snídaní. Tady v Davicích jsme se jako hodně viděli, protože je to tady kousek. Takže my jsme to měli rozdělený tak, že dvakrát platím já, jednu on. Tak, ví, no, tak víte, co je to přesně umělec, je to, je to legenda, nemůžete proti tomu nic, ale jako, já si myslím, že se stará o všechny dobře. On je usměvavý, jako je naštvaný někdy, ale spíš jako, když někdo nepracuje, když se mu nedaří, ale jinak je to jako usměvavý kluk, jako, no, tak bodeď by ne, no.
2: No,
3: já uměl to, co on, tak se taky směju. Škoda.
2: Jaký má přístup k fanouškům a k faninkám?
3: No to je taky teda zvláštní, musím říct, protože to já znám, co já mám tu zkušenost, kdy jsme jezdili ty letní, tak on se opravdu s každým, je to něco jako God, no. On se s každým vyfotí, s každým se podepíše a je tam ještě prostě hodinu a půl po koncertu a tady nevím, jak bude dlouho, tady jestli se začne podepisovat v pátek, tak jestli se podepíše všem, tak se dostane domů, myslím, koncem září.
2: Já už teď chápu, proč se scházíte až na snídani.
3: No,
2: nikdo na něj jako nechce po koncertu čekat,
3: no, no. Takže takhle to má, no. A on to vždycky měl připravený všechno, měl tam fotostěnu svoji a lidi tam chodili a se všima se to, ale já jsem rád, že u toho budu. No.
2: Dneska se tady reálně píše historie českého showbiznesu, o tom žádná. Co potom?
3: Já nevím, co se myslí potom. Já vůbec nevím. Tam už snad, nevím.
2: Je ten měsíc možná.
3: Vůbec možná ten měsíc, anebo že by, no, já opravdu nevím, nebo že si ty písničky své naučil v maďarštině a udělal to v Budapešti. Ale víte co, ono opravdu něco napadne.
2: Poslední dotaz, kdyby to udělal na měsíci, ty tam polečíš taky za ním?
3: Já bych, počkejte, já mám závratě, takže já bych si musel říct Kinedril a vyrazil bych určitě.
2: Moc děkuju za to, děkuju. Že jste si našel čas, nebo že jsi si našel čas, když jsme si potykali. Mým hostem tady v rámci živého vysílání přímo exkluzivně z Letenské pláně na Hitrádiu byl pan Richard Genzer.
3: Tak se nezlob, že jsem takovej.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Se dá dneska označit za klasiku, tohle je Gigi D'Agostino Another Way, po 1:45, posloucháte odpoledne u nás na Hit Radio. Další velké hity tady budou za chvíli, Sabrina Carpenter a její Espresso. Prosím vás, dneska je Mezinárodní den piva, jo? Nezapomeňte na to, to je oslavný den v podstatě, takže Mezinárodní den piva dneska. A já myslím, že vy víte, jak to oslavit, jo? Tak, jenomže dneska je ten důvod, proč si zajít do hospůdky. Hit Radio s vámi a další velké hity za okamžik.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hrajeme Leony a přidáme třeba Rudimental anebo taky Linkiny, o kterých bude řeč u nás na Hit Radio, a to i po 14. hodině. Takže dobré odpoledne, samozřejmě velké hity pokračují a my taky víme, co se děje na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v Londýnské ulici blokuje provoz odstavené porouchané auto, jezdí se jedním pruhem, tak počítejte s omezením. A v Raspenavě ve Fučíkově ulici probíhají práce na vozovce, i tady očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Tak to kecáš.
8: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho, ten má malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Při jízdě na pedalboardu by lidé měli vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Když ho člověk nemá, při pádu do vody mu vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo dosah. Na důležitost bezpečnostního prvku policisté a záchranáři upozorňují v souvislosti s neštěstím na jezeře Most, kde při úterní bouřce jeden pedalboardista zemřel, po druhém se stále pátrá. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, a to ze zjednání výhody při zadání zakázky. Podle webu Seznam zprávy a odkryto.cz je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. U něj policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácnou rostlinu. Připravili speciální plán, který má zvýšit její šanci na přežití. Více prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
15: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním lokalit.
0: Hvězdnice alpská roste už jen na 3 posledních místech v severních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
1: Hygienici zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Kvalita vody se kvůli sinicím zhoršila a je na nejhorším 5. stupni hodnocení. S výskytem sinic se Hamerské jezero potýká každoročně. Zákaz koupání tady ale platil naposledy před 15 lety. V Libereckém kraji jde o jediné přírodní koupaliště, kde platí zákaz koupání.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
1: Na severu Čech bude odpoledne jasno až polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. A podobné počasí a teploty nás na severu Čech čekají i zítra.
0: Tak jo, dobré odpoledne, to páteční i po 14. hodině. S vámi je stále na Hit Radio Kuba Urban a teď taky Shakira. Pozor, tohle je vzpomínka na rok 2010, na fotbalovou hymnu. Shakira celkem umí fotbalové hymny, takže si dáme Waka Waka a za pár minut Rudimental anebo Linkin Park. A samozřejmě se opět spojíme s Letnou.

Emptiness Machine. Tohle jsou Linkin In, vy posloucháte Hit Radio. Dáme si Neila Diamonda za chvíli, anebo taky Eda Sheerana. No a když už jsme u těch Linkin Park, nový dokument se chystá. Kapela oznámila, že celovečerní snímek, který se jmenuje Unsheltered, tak vstoupí do kin po celém světě a to, přátelé, bude to brzo 30. září. Vlastně ten film by měl mapovat ten návrat kapely vlastně po smrti Chestera a taky vznik nové éry, a to v čele se zpěvačkou Emily Armstrong. Je to pravda, trošku znovu zrození Linkin Park, protože oni se obávali těch reakcí a nakonec jako musím říct, že jsou možná ještě v lepší formě a sestavě, než bývali dřív, jo. Dokument prý nabídne dosud nezveřejněné záběry přímo ze studia, zákulisí a taky koncertu, no a současně vyjde také doprovodný živý soundtrack. Takže 30. září, jestli milujete Linkin Park, u tohohle byste rozhodně neměli chybět. Další skvělá muzika, nemenoval jsem Demi Lovato a její Let It Go, tak to je tady právě teď. Let it go.

0: s Edem Sheeranem. Hit Radio dneska odpoledne a taky s Enrique Iglesiasem, Evou Farnou a hlavně taky Markem Ztraceným. No jasně, živě se propojíme s Letenskou plání zase za chvíli, krátce po půl třetí. A já mám pro vás pár zásadních jako informací, které byste jako měli vědět, jestli se tam dneska chystáte. Protože na Letenské pláni se dá platit jenom bezhotovostně, jo? Takže v areálu zaplatíte kartou, mobilem, chytrými hodinkami úplně bez problému. Doporučujeme určitě přibalit si, prosím vás, opalovací krém. Svítí tam teda jako sluníčko celkem dost. Pokrývka hlavy se určitě bude hodit. Pláštěnku si myslím, že dneska ani potřebovat nebudete, ale lahev s vodou do půl litru si myslím, že bude úplně ideální. No a v Praze je prý ideální také používat MHD. V okolí Letné nebude možné zaparkovat, ale doprava bude posílená, dokonce speciální tramvajová linka číslo 44 a posíleno by mělo být i metro. No a co se týká té 44, tak je to mimořádná tramvaj, která by měla jezdit každých 5 minut. Počítáte se s tím, že dorazí opravdu tisíce fanoušků, takže velké množství lidí na jednom místě, počítejte s tím a hlavně v areálu bude dostatek vody, rozprašovače i zdravotnická služba, o tom už jste z našeho vysílání slyšeli. Hlavně si to dneska pořádně užijte a bude to skvělý. Takže s Letnou se spojíme zase za 10 minutek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
5: 10 za měsíc?
4: Spíš 12.
5: 12? Vážně, Zuzko?
4: 7378.
5: Za toho velkýho Enyaqa?
4: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
5: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
4: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
6: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
9: Atava!
10: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Jo, jo, Eva u nás na Hitrádiu, tak stále dobré odpoledne, za pár minut třeba s Jennifer Lopez a Pitbullem, ale přátelé, já jsem to avizoval, no tak nemeškejme a pojďme směr Letná.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň.
2: Pláň Marka Stračného.
1: Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host. A to je, prosím vás, pěkně dáma, která tady má všechno úplně na starosti. Je to pravá ruka Marka Stroceného, jeho produkční, mimo jiné, Simona Krajčí. Simčo, ahoj.
4: Ahoj.
3: Jaké to je tady dneska takhle stát po roce a půl dlouhých příprav? A říct si, konečně tady den jde.
4: Já se strašně těším, až se brány otevřou. Jsme skoro na chystaní, máme dostatek vody, máme dostatek piva, slunce, pane bože, svítí, ale nesvítí zase tolik, jako bylo před několika dny, takže nám to trošku ta příroda přeje, takže je teplo, ale není vedro a už se hrozně těším, až to vypukne.
3: Tady se budou otevírat brány v půl páté a míří sem několik desítek tisíc lidí. Jak jste připravený? Máme nějaký rady pro všechny, kdo sem teď míří a už nás teď poslouchají v autě? Kde mají zaparkovat, kudy se mají přijet a tak dále?
4: No, hlavně řeknu, těšte se.
3: Ano.
4: Šťastnou cestu k nám a nechte prosím auta na odstavných parkovištěch Černák, Ziličín, prostě Letňany. Máme posílený metro, jak prostě červenou, tak zelenou. A pojďte k nám pěšky, udělejte si krásnou procházku. Jsme na Letenské pláni, jsme v centru města i na městí republiky, vás když tak přiveze trošku blíž.
3: Ty jsi zmínila vodu, že je tady dostatek pitné vody. Ano. Já jsem koukal, že vy máte natažený hadice, dokonce i tady na ty nášlapy, kde jsou ty velikánské věže s reprobednama. To je běžný?
4: No tak jsou tam dvě věci. Jedna je zadržet, jakože drží tu dýlej, věc, aby nespadla. A druhá věc, máme natažený hydrant, protože očekáváme, že nadšení fanoušci nám budou stát u nášlapu. A potřebujeme je zavodnit, totiž tam budou normálně záchranáři a zdravotníci a budou podávat pití.
3: Ježiš, to je skvělý, to je fantastický. Já koukám, že jako co se týká jídla a pití, tak to jste opravdu nepodcenili. Víme cca, kolik je tady stánků?
4: No já vím, že tady bude odbavovat skoro 600 lidí, takže...
3: Wow.
4: Těžko říct, kolik je tady přesně stánku. Nemám to úplně přespočítaný, ale 600 lidí to bude tady obsluhovat.
3: My tady stojíme teď momentálně na jedné z tribun a já se dívám, že tady několik desítek lidí, kteří mají hadr v rukách a utírají všechny ty sedačky. Proč?
4: Protože se tady práší, protože krásně trošku sprchlo, protože tam jsou šmouhy a musíme udělat hezké prostředí.
3: Jasně, to znamená, že... Do detailu je všechno takhle jako připravený.
4: Snažíme se.
3: Neuvěřitelný. Kolik ty máš dneska zmeškaných hovorů?
4: No zmeškaných, řekla bych vyřešených.
3: Ano.
4: Asi 60, možná 70.
3: To je mazec, to je mazec. Já vím, že ty jsi dáma, která, když prostě řekne, konat se to nebude, tak se to prostě konat nebude dneska. Zároveň, kolik lidí ty tady dneska...
4: Nerozhoduju o tom jenom já samozřejmě.
3: Jo, jasně. A kolik lidí ty tady ovládáš dneska?
4: Takže já bych to otočila spíš, že neovládám, ale za který neseme s Markem zodpovědnost. A těch určitě je více jak tisíc dneska tady.
3: Wow.
4: Když je 1500 třeba.
3: Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Rok a půl trvaly přípravy. Teď ty poslední dny spíš?
4: Spím.
3: Hezky.
4: Trošku méně, tvrdě, protože je tady krásné slunce už několik dní, ale hrozně si to užívám, protože to je magické místo. Když se prostě jde večer z kanceláře, tak se člověk kouká na Svatovickou katedrálu, krásně nasvícenou a
3: jasně.
4: Je to tady boží.
3: Jasně, a tady na Letenské pláni kolik trávíš času teď poslední dny?
4: No tak asi 20 hodin denně. Ale neměl by to Marek slyšet.
3: Jasně, s Markem budeme teprve dělat rozhovor, takže slibuju, že mu to určitě neřeknu. Když se takhle podíváš teď momentálně na to, co tady vidíme, je to vlastně stejná otázka, jako jsem měl na Marka. Jsi pyšná teď momentálně na to,
4: já
3: co jste dokázali?
4: Já jsem dojata.
3: Jasně.
4: A já jsem byla hrozně dojata, když předevčírem začali hrát reprovedny. To je takový můj moment, že hrajeme, svítíme a že se to brzo stane. No, tak jsem trošku byla oplakaná.
3: Za pár hodin budeme plakat štěstím, protože za pár hodin to dojetí bude obrovitánský a vlastně z vás spadne obrovitánský kámen ze srdce, jak se říká. A pak se to všechno začne sklízet. Jak dlouho to bude trvat?
4: Týden.
3: Týden?
4: Týden budeme uklízet. Nebo deinstalovat, nejen uklízet. To by znělo jako, že by po nás měl nepořádek, ale my budeme deinstalovat tu krásu.
3: No a pak?
4: A pak? Budeme vymýšlet, co dá se příště.
3: Rok a půl jste vymýšleli tuhletu obrovitánskou akci a my se těšíme, co přinesete dál. Děkujeme. Mým hostem v rámci živého rozhovoru odsaď z Letenské pláně, kde se koná největší koncert v dějinách českého umělce, který kdy vůbec něco podobného tady udělal v celé České republice, koncert Marka Ztraceného, byla jeho pravá ruka produční Simona Krejči. Ještě jednou děkuju.
4: Děkuju a těšíme se na vás.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.
5: Zajlou, já tu sám.

Damiano David, Hit Radio s vámi a s Miley Cyrus za pár minutek. Nebo taky Disturbed, to vám budeme hrát až do té 15. hodiny. No a pak už na vás čeká vaše odpolední show. To znamená, že dobře poslouchejte, užívejte a hlavně pátek, jo? Pátek. Je několik důvodů k radosti, ať už pátek, začínající dovolená, Mezinárodní den piva, koncert Marka Ztraceného. Hele, na ten dnešní 7. srpen toho připadlo víc než dost. Vyberte si některou z

0: spjaté jako miminko.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do

0: Vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor v Jablonci. V Nové Pasířské ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků. Počítejte tady s omezením. Bacha taky v Liberci v Metelkově probíhá tady vyšetřování nehody také dvou osobáků. I tady je omezený provoz. A vy vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požárů a na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Není vyloučeno, že se situace s novým týdnem zase změní. V Karlových Varech přibude 83 nových zahrádek. Ty vzniknou na Zlatém kopečku v ideální lokalitě pro zahradničení i odpočinek. Obyvatelé si tam mohou kus půdy koupit nebo pronajmout. Více dodá mluvčí města Hana Kyselá.
8: Z celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze jednu zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
7: Žádosti je možné podávat do 31. srpna a to pouze osobně přes podatelnu magistrátu města. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters. Dohoda by měla prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar.
4: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
0: Liberec hlásí aktuální 24 stupňů, proti tomu Česká Lípa, Doxy a taky Turnov 25. V Jablonci standardně tam to mají nejnižší. Tam najdeme krásných, příjemných 23 stupňů, jinak máme slunečno a jinak tomu nebude až do večera.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Přátelé, je tady odpoledne, já už jsem se nemohl dočkat, dneska máme tady takového soulu kapra, dá se říct, a tím kaprem jsem já. Ano, přátelé, odpolední show na Hit Radio Kontakt si dneska užijete pouze ve společnosti Jirky Krupici. Probereme ty nejzásadnější témata, která se týkají našeho kraje. Koukneme na koncert Marka Ztraceného a samozřejmě muzika. Začneme hned z ostra. David Guetta tedy svým Stones and I.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, ale my přátelé, pojďme teďka do České republiky, protože se dnes je před námi historický milník. Ano, dnes na Letenské pláni zažijeme největší koncert českého interpreta v historii. Nikdy nikdo z českých našich tady Luhů a Hájů něco tak monstrózního neudělal. Počítá se, že přijede zhruba 70-75 tisíc lidí, což je velké, jako tam bude tolik lidí jako třeba obyvatel Opavy pro představu. Jo, já nevím, jestli jako tady víme o Opava, to je takové město u nás na severu jako Moravy, a tak zhruba jako taková jedna Opava přijde na Marka Ztraceného. A Marek si přál, aby se lidé, co přijdou na jeho koncert, všichni jeho fanoušci, naučili jeho poměrně novou skladbu. Ta skladba nese název Obuj si mé boty. A představa, že jí zpívá 75 tisíc lidí, mi vytváří husí kůži jen teď tady takhle ve studiu. Já doufám, že všichni, co tam míříte, tak skladbu už umíte. Pokud ne, tak jako inspiraci i právě teď tady pro vás na Hitradio Kontakt mám nachystanou, tak se zaposlouchejte, soustřeďte, abyste Markovi udělali radost, protože něco tak velkého ještě nikdo nedokázal a já ho obdivuju.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Norma Jean Martin Offenbach a jejich společné dílo Overdrive doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Přátelé, ať už takhle při pátku jedete z práce konečně, nebo vám ještě pár hodin zbývá, to nevadí, to zvládnete a Hit Rádio Kontakt vám bude tím nejlepším parťákem, to vám slibuju. No a taky mám pro vás dobrou zprávu. Pokud jste stejně jako já nezvládli letos zhubnout do plavek, tak neva. Máme za půlkou léta, už to stejně nestíháme. Teď už je na čase začít se chystat na zimu. Ano, některé obchody už jako takhle, některé obchody už jdou back to school, některé obchody dokonce, já jsem fakt už viděl Mikuláše. Ano, teď na začátku srpna jsem viděl čokoládové Mikuláše. Takže je na čase vzít tyhle ty obchody jako útokem, nakoupit všechny ty Mikuláše, rozbalit je doma a všechny je strestat. Protože zimní postava, ta je úplně jiná než ta doplavek. Já ji mám celoročně. Já zimní postavě říkám celoroční postava. A mě by zajímalo, jakým způsobem přistupujete k zimní postavě vy. Jakým způsobem třeba trénujete na bramborový salát, kapříčka a obecně to obžerství, které nás na přelomu prosince a ledna čeká. Napište mi na WhatsApp 606 825 404. Těším se.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Trojice Coldplay, Little Sims a Burna Boy, jejich společné dílový prej doznívá eterem Hit Radio a Kontakt. No a my se zase přenášíme, přátelé, na Letnou, odkud vám celý den živě přinášíme ty nejaktuálnější informace z největšího koncertu českého interpreta u nás.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stačného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Pelnář a vedle mě je můj další host a je to, pozor, šéf záchranky a konkrétně také i majitel soukromé sanity Jakub Hubálek. Kubo, dobrý den.
3: Zdravím, dobrý den.
2: Dneska tady bude 60 až 70 tisíc lidí. To je 60 až 70 tisíc potenciálních pacientů. Tak jak vy jste připraveni?
3: Dobrý názor, takhle s názorem z rádia, my to vnímáme, že jich doufám bude mít. No, samozřejmě jsme připraveni, konkrétně pro nás to není nikterak, bych to řekl, překvapivé, protože koncert Marka Stačeného už děláme po několikáté a zabýváme se i více jakoby koncerty, takže tenhle ten počet lidí pro nás není tak, aby nás zaskočil, si dovolím říct, ale jinak jako bude tady celkem přes 70 zdravotníků na 4 stanovištích, jsme plně připraveni, je tady 7 plně vybavených sanitních vozidel i z lékaři, takže dle mého názoru jsme na tom pracovali dlouho a jsme připraveni dobře a správně.
2: A jste připraveni úplně na všechno? Jo, protože často to vidíme na koncertech Marka Stačeného, že děvčata omdlévají, většinou v těch prvních řadách, tak upřímně řečeno, jak dlouho trvá, než se tam dostanete vlastně jako do té první druhé řady?
3: Souhlasím, že zrovna typ koncertu Marka patří mezi ty, kde více zabýváme tím dámským publikem.
2: Ano.
3: To je pravda. Ale jsme připraveni konkrétně vlastně na každé straně pódia, my tomu říkáme stage left, stage right, jsou připravena zdravotnická stanoviště, kam zdravotníci, kteří jsou přítomní v oboru na šlapek, to znamená hned pod pódiem a zatím ty případné omdlelé dámy i pány přesuneme na stanoviště, kde se o ně zdravotníci postarají a případně hned za stage stojí plně vybavené sanitní vozy, čímž odpovídám na vaši první otázku, jestli jsme na všechno připraveni. Ano, jsou tady vozy neodkladné péče, takzvaně, co znamená, že jsou to vozy jako záchranné služby, které mají veškeré potřebné vybavení.
2: To znamená, že defibrilátor nechybí, prostě úplně všechno.
3: Kdyby se ano, samozřejmě. Byť je to soukromý subjekt, tak ty vozy musí být podle legislativy vybaveny stejně jako vozy záchranné služby, to znamená ty žluté, co známe.
2: My, když jsme se dívali na sociální sítě, tak jsme viděli, že se míří i dámy, které jsou v očekávání, tak kdyby tady náhodou došlo k tomu, že by tady bylo o jednoho fanouška nebo faninku najednou navíc, tak i na to jste připravený.
3: Ano, může vyznít vtipně, když řekneme, že jsme připraveni na vše, ale povinnou výbavou sanitních vozidel je porodnická sada, takže ano, jsme připraveni i na to, že by nás bylo jednoho víc, a samozřejmě radši bychom to stihli do specializovaného zařízení.
2: No hlavně by neměl vstupenku koupenou, takže...
3: Ano, ano, pravda.
2: Co se nejčastěji stává z vašeho pohledu právě na takovýhle koncertech?
3: Tak celkově na těch koncertech je to samozřejmě jakýsi kolapsový stav, kdy ty lidi omdlívají. Dneska je to kohort očekáváno, protože to počasí samozřejmě je dost teplé. Je sice méně stupňů, než bylo v minulých dnech, ale jsme venku na výhni, ten podkladový materiál je opravdu velmi teplý, takže nejvíc očekáváme tu dehydrataci, protože většina těch návštěvníků už si nechce jít stopnout na tu frontu na vodu, stojí na tom svém místě, aby viděli nejlépe na toho svého miláčka a pak někdy skončí u nás, takže samozřejmě nejčastěji kolapsy, dehydratace a tak dále. Ale snažíme se všechny vyřešit tak, aby jsme jim dali hroznový tok glukopur, když není potřeba nic zásadního a jdou zpátky si koncert užít, aby jsme je nemuseli mít na zdravotnických stanovištích.
2: Co se týká té pitné vody, je tady nějaká novinka, je tady něco výjimečného na Letenské pláni?
3: Ano, správně jste to odhalil. Na většině koncertech si musíme vodu dovážet z vodních zdrojů, z cisterén a tak dále. Tady se nám s produkcí díky domluvě dopředu podařilo dohodnout, že vlastně je pitná voda v hadicích rozvedená přímo do nášlapu, takže na 4 místech máme tekoucí vodu, kterou je možné rovnou zásobovat ty nášlapy, kelímky, roznášet ty vody, máme na takový speciální roznašeče, takže odpadá těžké tahání barelů s vodou, kdy ta voda je zahřátá a tak dále. Tohle musím říct, že konkrétně v tomhle areálu je velký pomocník a dalo by si říct, že to je i takovým průkopnická novinka.
2: A v krátkosti úplně na závěr, teď jsme na Letenské pláni, kde se píše česká hudební historie. Je to pro vás poprvé, co se tady na Letenské pláni v rámci nějaké akce?
3: I pro mě je to deja vu konkrétně, když nejsem tak starý, kolem 50, tak jsem tady zažil jako první pracovně koncert Michael Jacksona, který i Marek hodněkrát zmiňoval. To jsem tady teda byl ještě za kolegy hasiče a posléze s firmou jsme tady dělali ten taky několikrát zmiňovaný legendární koncert Rolling Stones a ten už jsme teda zabezpečovali s naší firmou.
2: To znamená, že pro vás je to dneska hat-trick, tak já vám budu držet palce. Hlavní je, ať je všechno v klidu a ve zdraví.
3: Taky se to budeme přát, ale jsme připraveni na všechno. Děkuju.
2: Mým hostem byl pan Jakub Hubálek, šéf záchranky a majitel soukromé sanity SOSAN. Díky moc.
3: Děkuji.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: Dneska řešíme, přátelé, na Hydrádiu Kontakt ladění postavy do kabátu. Ano, ten trend zhazování a upravování postavy do plavek už je naštěstí za náma, půlka léta už je pryč, takže už to nemá smysl řešit. A teď už se chystáme jenom na zimu a chystáme si taky takovou tu na zimní spáneček prostě. A nejlepší odpověď hodně mě pobavil Vláďa, který píše, že celé léto žádnou postavu do plavek neřeší. Naopak píše, že vyšpulí pupíček a když se ho na to někdo zeptá, odpoví, tak co bys chtěl po třech dětech? Vláďo, děkuju, máš pomyslného zlatého bludišťáka, vy ostatní pište dál. Náš WhatsApp sem k nám do studia je stále stejný, 606 825 404. Budu moc rád, když se podělíte i vy o své zkušenosti s nabíráním nějakých těch kivíček, abychom byli připraveni na obžerství, které nás čeká v zimě, protože já už se nemůžu dočkat. Salátek, kapříček, kuřátko, cukrovíčko, no už aby to bylo.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
6: Dík, fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

číslo zase na pátek. Máme páteček a k tomu si můžeme oslavit Mezinárodní den piva. Co víc si přát, moc si ho dát. Já totiž doufám, že si ho někdo z vás dá za mě. Já večer budu muset vyzvednout svou drahu na Letné po koncertě Marka Ztraceného. Tak si ho dejte za mě, užijte si dnešní den a já posílám další skvělou muziku. Rehab, Ina, Saš a jejich Rock My Body!

0: Cash Espresso Macchiato v závěru 15. hodiny. A teď už nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči bacha v Liberci v ulici Energetiku, je na vozovce rozlitý olej, tak tam prosím vás trošičku nohu z plynu. A taky bacha na trase z Liberce na Turnov. Před omezením u Hodkovic se v obou směrech opět tvoří asi kilometrová kolona. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policisté z organizovaného zločinu obvinili 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky vypsané Správou železnic. Informovali o tom Seznam zprávy. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
12: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu.
11: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
0: Tento způsob léta zdá se mi poněkud šťastným. Liberec hlásí 24, Česká Lípa 25, Jablonec nad Nisou krásných příjemných 23 stupňů. Všude nám nádherně svítí sluníčko, obloha bez mráčků a takhle to bude až do večera.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, pokračuje odpoledne s Jirkou Krupicou, narvané tou nejlepší muzikou na severu Čech. Já vám můžu slíbit, že se opět živě podíváme na Letnou, kde se chystá největší koncert českého interpreta v dějinách a dozvíme se, jak to tam vypadá pár minut před otevřením bran. Teď už ale muzika, pojďme na to.

Ray Dalton, Blood Running. Přátelé, my se teď pojďme spolu podívat na brigády. Ano, každý z nás, nebo většina z nás, si prošla od studentských let až někteří až do současnosti různými typy brigád. Některé lepší, některé horší, některé líp placené, některé hůř placené. Já třeba asi vzpomínám hrozně rád na všechny svoje brigády, protože jsem si na všech dokázal najít něco pozitivního. A já jsem zvědavý. Já myslím, že to pozitivní, co si našel jeden týpek v Americe, tak je výplata, protože to musí být neuvěřitelné, že do toho šel. Totiž Netflix zavřel týpka do billboardu. Bez srandy na 3 dny mu tam udělali prostě, na billboardu mu udělali takový fejkový obývák a on tam prostě 3 dny bydlí. Má tam sedí, pije kafe a komunikuje s lidma skrz okno a skrz takové jako bílé cedule, na které píše různě vzkazy a ukazuje to lidem ven. A to je jeho práce. Prostě 3 dny ukazovat vzkazy na tabulce a bydlet v billboardu. Mě by fakt zajímalo, kolik frajer jako za tohle to dostal. Ale myslím si, že kdyby za mnou někdo přišel a řekl, hele, pojď na 3 dny bydlet do billboardu. Dáme ti za to, ale víš co, hele, já bych řekl, já to udělám zadarmo. Jenom pro ten zážitek. Tak co vy, zkuste se rozpomenout na svoji nejlepší brigádu, nebo nejhorší, nebo nejbizarnější. A pokud máte nějaké kuriozní zážitky, určitě pojďte, hrňte je sem, já k tomu posílám další muziku. Hunter X, jejich Golden, právě teďka startuje na Hit Radio Kontakt. Mějte moc krásné odpoledne, přátelé, je tady páteček a ten páteček dokáže zpříjemnit kromě pocitu volných dnů před námi jedině nejlepší muzika na severu z Hit Radio Kontakt.

0: Přátelé, za 10, no 10, za jakých 13 minut, za 13 minut se otevřou brány areálu největšího koncertu tuzemského interpreta v dějinách, a to Marka Ztraceného. A protože se tam chystá opravdu jako neuvěřitelné množství lidí, zhruba 70 až 75 tisíc lidí. Tak prosím vás, máme několik pravidel pro přežití. Jo. Domluvte si třeba s partou přesný bod setkání u některého z konkrétních sloupů, protože signál dneska na Letné bude totální sci-fi. Takže třeba jako WhatsApp nebo Messenger určitě nespoléhejte. Doplňujte vodu dřív, než začnete vidět hvězdičky, a prosím vás, organizátoři i všichni lidi z Prahy, prosím, nechte auto v garáži, protože dneska bude MHD vaše nejlepší šance, protože tam jako autama projet kolem Letné, já to tam znám velmi, velmi důvěrně, a tam je to problém, i když tam žádná akce není. Ne to bože, když se tam chystá tolik lidí. Organizátoři ale posílili spoje, takže co 5 minut tam bude jezdit tramvaj, takže se nemusíte bát, že byste se někde ztratili. Metro taky bude jezdit, má prodlouženou dobu. Takže ideální stav, pokud jedete od nás z Liberce, nechte auto na Černáku, sedněte, nebo jeďte autobusem, já jsem se díval, lístky ještě jsou na některé autobusy. Takže si můžete dokonce dát i pivínko, pak se večer vrátit, no prostě budete to mít jako mnohem příjemnější, než se tam někde štrachat v koloně taxikářů. Co vy na to? A.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Už tam budem, nech toho. Raději už tam budem.
6: Přestaň, štíl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
11: 10 za měsíc?
10: Spíš 12.
11: 12? Vážně, Zuzko?
10: 7378.
11: Za toho velkýho Enyaqa?
10: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
11: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
10: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
12: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Tak co, Klára?
14: Kámo, vadí, že je malej.
13: Malej? A řešíš to nějak?
14: Ne, na to je moc malej.
13: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
15: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz. CZ.
16: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park a jejich Lost dozněl éterem Hitrádia Kontakt, přátelé. No a my dneska 7.8. se chystáme na obrovskou událost. Tou událostí je koncert Marka Ztraceného na Letné. A opět se tam živě přepojíme.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je tady poslední živý vstup z Letenské pláně, kde dneska se odehraje něco, co tady ještě nikdy nebylo. Marek Ztracený na Letenské pláni a mým posledním hostem je právě Marek Ztracený. Máro, ještě jednou ahoj.
3: Ještě jednou všechny zdravím.
2: Když jsme spolu mluvili naposled, tak si říkal, že touhle dobou už budeš vyčilovaný a v pohodě. Máš za sebou zvukovou zkoušku. Teď už vlastně jenom čekáš na ten den D, na hodinu H.
3: Ano.
2: Tak se vyčilovaný, jsi v pohodě?
3: Vlastně jo, až jsem z toho překvapený. Teď tady stojíme spolu v šatě, všichni se smějou, pojídají tady dortíky a popijeme kafe a až jsem takový překvapený, jak jsme všichni v klidu, tak doufám, že za chvilku se všechno už změní a naběhneme tam, už jsem vyhlížel první lidi, když jsme měli zkoušku, tak jsme hráli písničky některý už nahlas a když jsme skončili, tak už za branama tleskali, tak to vypadá, že jsou všichni dobře naladění, takže nám to dodává takhle energie a jsme připraveni na všechno.
2: No teď je půl pátý, cca, to znamená, že už se otevřelo, už sem proudí davy lidí. Jaký to je pocit, když ty teď si tady, a je to tak, my děkujeme za to, že si nás vzal vlastně do samotného srdce, teď momentálně celý Letenský pláně a to je k tobě do šatny. A teď víme, že teď jsem ty lidi dom. Padá to na tebe?
3: No, vlastně mám spíš radost, to je jako když čekáš na návštěvu, všechno uvaříš, připravíš, rozumíš, víno, skleničky a najednou konečně někdo přijde. Takže já už jsem tam obhlížel, všechno je právě dobrý náladě, tak chvilku to budu za vás kontrolovat. Mám tady všetně za sebou televizi, kde vidím, jak lidi přicházejí a kolik jich je. To jsem měl už tenkrát v Edenu a hrozně se mi to líbilo, takový malý kino tady mám domácí. Takže prostě rád bych řekl něco, co by, aby to vypadalo, jsem nervózní, aby to bylo dramatický, mohli jsem potom pustit nějakou hudbu, ale nic takového se neděje. Takže pustě jenom spokojenou pozitivní muziku, protože všechno je dobrý.
2: A kdyby najednou mezi těma všema lidma, co jsem teď proudí, šel Marek Ztracený jako kluk ze Šumavy kdysi dávno a šel by najednou na tuhle akci. Poznal by si ho sobě?
3: Tyba, to je hodně filozofická otázka tohle, ale...
2: je horko, to dělá to sluníčko.
3: To je to sluníčko. No těžko říct, každopádně bych já tady přišel třeba ve 14 letech nebo tak, tak by mě to dobře jako, tak zdravě jako naštvalo a šel bych pak domů a šel bych hrát na piano třeba 7 hodin a skládat písničky a tak, tak doufám, že tady nějaký mladý Marek Ztracený bude a že se mu to bude líbit a že to třeba nakopne.
2: Ty jsi tady na svém největším koncertě v tvý kariéře, dosavadním největším koncertě, bavil jsem se s Geňou, ten už říkal něco o koncertě na měsíci, ale on ví víc prostě.
3: S Geňou chodíme každý den na snídani a ten má samý dobrý nápady.
2: Mimochodem víme, proč je to snídaně. Protože říkal, že na tebe nikdo nechce čekat po koncertě, protože se podepisuješ všem fanouškům a faninkám, dokud jako neodejdou, takže to nemá smysl na tebe čekat. Tak vzpomeneš si třeba na tvůj jeden z těch prvních opravdu malých koncertů? Když tady teď takhle stojí.
3: Vzpomenu si možná na každý z nich. Vzpomínám si, když jsem hrál tenkrát asi ve 12 letech v aule, v Železné Rudě, na piano. Tenkrát jsem poprvé zpíval svoji písničku, šel jsem z kůží na trh a do dneška si ten pocit pamatuju. A pak si pamatuju ty menší koncerty na návěsu od traktoru, pak si pamatuju, když nás někdo pozval jako před kapelu a jak se to všechno tak jako krok za krokem sunulo. Musím říct, že dneska, jak jsem tady chvilku seděl, koukal na to, tak jsem si to všechno přemítal a je to moc hezký pocit.
2: Ty jsi za tu tvoji kariéru potkal strašně moc lidí. Strašně moc lidí. Je někdo, komu by si rád dal vstupenku zdarma, kdo ti pomohl na té cestě?
3: Všichni tady budou. Já jsem si dal docela záležet na tom, aby jsme pozvali každého, kdo tam má nějaký podpis na tom a že těch lidí bylo spoustu, ale samozřejmě nejvíc nebo první stupenku, komu by jsem dal, by byla moje maminka, která dneska přijede, nebo už je tady dokonce, včera nás tady byla špehovat a samozřejmě bych ji poslal nahoru tátovi, protože ten by tady už chodil podle mě dneska celý den a hledal společný známý s beňákama a byl by pyšnej, takže až mám musí kůži, já mám radost z toho, že zařídil to počasí, jak jste se dohodli a je to prostě skvělý, tady spoustu přátel, dáme vyklidněný, večilovaný, ne, půjdu trošku zervozit za chvilku.
2: Jo, vypadá to, jsou hodně všichni, jako v klidu.
3: Jo, já jim dám,
2: neměli by třeba ladit kytary nebo něco takového. My tady teď spolu stojíme vlastně jako na té pomyslné 8000, na tom pomyslném vrcholu tvojí kariéry. Když se podíváš na tu cestu, tvýho pohledu, jaká byla?
3: Krátká. Jakože takhle, já vím, že byla dlouhá, protože jasně. Dneska je to vlastně, myslím, že 18 a půl roku, ale přišlo mi to, jak kdyby to bylo prostě rok, nebo něco takového. A jak vlastně furt něco vymýšlím a ještě ani neskončí vlastně tenhle ten koncert a já už vím, kam míříme příští rok a vlastně vím, kam míříme další rok. Je to hezký, to mě baví, to mě motivuje a zároveň prostě nemáš čas si to trochu užít. Takže jasně. Kdybych si mohl něco poradit před pár lety, tak si řeknu nespěchej, ale jinak jsem zapomněl otázku, jak jsem se tady rozhodl. Co jsi říkal?
2: Jenom jaká to cesta byla, ale tak já možná
3: nahoru to navážu. Cesta nahoru dolů, jako na Šumavě. Taková jako na Šumavě. Musíš z kopce, pak do kopce, rozumíš, pak trochu prší nějaký bahno, jsem tam vlci, medvědi, no a jsi zpátky.
2: Hele, a co je těžší, dostat se nahoru, anebo nahoře se zastavit a užít si to a uvědomit si, že vlastně jako wow, tohle je jako ono.
3: Je těžký zůstat nahoře, nebo takhle. Stát tam, jakože prostě je hrozně hezký, když se všichni pásí po zádech a mají radost, že jdeš tím směrem a tak dále, a když potom najednou tam seš, tak spoustu lidí vlastně už to tak nevnímá překvapivě a já pro mě to je furt stejný pocit, já vůbec neberu nic jako hotovou věc, to, že něco je prostě jako, že už se to stalo, ale prostě někdy mám pocit, že už to lidi tolik nepřekvapuje, ale pro mě je to, jak kdybych poprvé hrál někde svůj koncert.
2: Co budeš dělat zítra?
3: No tak uvidíme, tak moje kapela tady vyhrožuje velkým mejdanem, protože je to tak, že my vždycky máme tři koncerty, že jo, nebo dva, nebo čtyři a tak a po sobě a dneska je jeden, je velký, tak vlastně budu docela chillej, takže jsme připravený na všechno. Tak jsem mě mala ptala manželka, jestli má jít domů. Jsem říkal, Marcel, asi budeš muset jít domů, vypadá to, že kapela dneska mě bude potřebovat večer, ale já vždycky dělám machry a ramena a potom skončí koncert, já se tady zamyslím a většinou do půlnoci spím, takže.
2: Kdo tě ale 100% bude potřebovat, tak to jsou tý fanoušci a fanenky. Teď nás třeba poslouchají v autě a míří se. Míří na Letenskou pláň, kde se bude psát historie českého showbiznisu a já si trufnu tvrdit, že i toho světového. Co bys jim vzkázal?
3: Přeháníš to. Ale tak zní to hezky. Každopádně vzkázal bych jim, že tady na ně čekáme s otevřenou náručí, že je všechno připravený, že jediný, co chybí tomuhle večeru, jsou oni. Oni. A že prostě se mají na co těšit a doufám, že jim cesta bude utíkat a ubíhat a doufám, že jim teď zahrajete nějakou písničku, abyste jim to zkrátili.
2: Děkujeme moc. Mým exkluzivním hostem byl muž, kolem kterého se to tady dnes všechno točí a my jsme strašně rádi, že u toho můžeme být součástí jako Hit Radio. Marek Ztracený,
3: díky, že jste přišli.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem. Hit Radio Kontakt. Come on.

0: Přátelé, doba je jaká je. Každá doba je jaká je. A někdo prostě si řekne, že si, řekněme, přivydělá na úkor jiných. Ano, prostě jsou mezi námi zloději a vždycky byli, vždycky jsou a vždycky budou. Takhle to je. A když už se někdo rozhodne krást, tak prosím vás, dávejte si pozor, abyste na místě činu nezanechali žádné DNA. Jako máme plnou televizi kriminálek, kde se to pořád řeší, že chytnou zloděje na základě nechtů, vlasů, tam odrazu oka někde v zrcadle, prostě dokážou už dneska policajti najít úplně na základě kdečeho. A jeden takový pán si úplně nedal bacha a já zachovám dekorum a řeknu to, jako bych to říkal svému synovi, zkrátka zapomněl spláchnout a nechal na místě činu bobeček. A díky tomu ho asi do týdne našli. A teď si představte pohled toho policajta, jo? Jak přijde prostě na místo činu, najde tam tohle a pak večer víte, přijde domů a žena na to, tak co, jaký směl ten, ale úplně na hovno.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem CZ. Spěte jako miminko.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
8: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
13: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen pro vás.

0: Hity. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Byla jsem s Marcelou a Martou.

Kroupovo náměstí v České Lípě se opravuje a já mám obrovskou radost, když se opravujou tyhle ty věci s citem a s třeba nějakou jako myšlenkou na historii. A to se v České Lípě daří, já z toho mám opravdu velkou radost, protože do konce roku by mělo po celém obvodu náměstí vzniknout nová dlažba a uprostřed by z kostek měl vzniknout obrys bývalého kostela, který v tomto místě stával. Je to super, vždycky, když navštívím nějaké město, kde takhle ty obrysy třeba aspoň jsou zachovány jako památka na to, že hele, tady kdysi byl docela zajímavý barák, tak

Je to paráda, zvlášť u kostelů. A já jsem zvědavý, kdy poprvé v obrysech toho bývalého kostela zazní věta I just wanna marry you. Jako právě teď bude na Hit Radio Kontakt zpívat Bruno Mars. Krásné odpoledne!

0: Omar s Mariu a závěr 16. hodiny. Ladíte Hit Radio Kontakt. A teď nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, v Liberci v ulici Energetiku je stále na vozovce rozlitý olej, tak tam prosím vás nohu z plynu. A pozor, taky v Turnově v Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky a provoz je na místě řízen jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Auto na šrot CZ.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776 823 833.
3: Auto na srot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776 823 833.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg. Za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Města hledají nové možnosti parkování. V Jablonci nad Nisou pomůže změna dopravního režimu. Jak přesně vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.
11: Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky. Očekáváme, že se tak sníží počet dopravních nehod. A bonusem celé změny je i to, že se tu zvýší počet parkovacích míst o 10.
10: Součástí je i jedno parkovací místo pro handicapované. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Deník N napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá. No a lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebudem. Ze semifinále odstoupil po šermu. V náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu nebo případnou účast na blížícím se světovém šampionátu.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
0: Zítra očekáváme na většině území, přátelé, tady to mám, 24 až 27 stupňů, na horách potom 20 až 23, což zní mnohem lépe než 30, že ano. A v noci dneska čekáme 14 až 11, v údolích potom 8 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show s Jirkou Krupicou na Hit Radio Kontakt a posílám to nejlepší muziku na severu Čech. Startují One Republic.

přátelé, abych citoval klasika, jo? To je jablonecká bižuterie, zkráceně bižu. Ano, přátelé, včera v Jablonci začal 15. ročník přehlídky skla a bižuterie, nazvaný Křehká krása. Je to tradiční součást už letního programu a vy se můžete zajet podívat na prezentaci více než 50 firem, nejenom tady od nás z našeho libereckého kraje. A můžete si pokochat tou nejkřehčí krásou, kterou bez pochyby různé jako skleněné šperky a skleněná bižuterie, kterou jako jsou, protože tohle je opravdová pecka. Takže pokud přemýšlíte, co o víkendu s načatým dnem a kam na výlet, vřele doporučuji navštívit Jablonec, protože podle fotek ze včerejšího prvního dne to je opravdu naprosto fenomenální záležitost.

0: páteček jako malovaný, k tomu ta nejlepší muzika na severu Čech. Já doufám, že máte příjemný den, protože co víc si přát, víkend před náma. Pokud musíte o víkendu do práce, jako třeba já zítra, tak to je v pohodě, protože to je přece za příplatek, takže pohodička, je to vlastně super. A pokud přemýšlíte nad tím, co dělat, tak určitě doporučuji vyrazit někam na výlet, protože víkend bude nádherný. Podle předpovědí nemá být ani nějak extra vedro. Vyloženě nejhezčí podle mě letní víkend před náma. Tak si doporučuji naplánovat nějakou outdoor aktivitu, vyrazit třeba někam na hrad, protože těch tady máme v našem kraji opravdu spoustu, nebo k vodě, nebo si prostě udělat takový ten jako úplně chill, prostě vypnout a neřešit, nepřemýšlet, nenutit se do ničeho a prostě si konečně úplně normálně odfrknout. K tomu samozřejmě poslech Hit Rádia Kontakt, protože to je ta nejlepší muzika, kterou vám můžeme naservírovat. Před námi Lady Gaga a Abrakadabra už za chvilku.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: šťastný, nechcem už nic víc, jsme jako dva vlci, co běží krajinou.
1: Miraj a vlci doznívá éterem Hitrádia Kontakt. A přátelé, my máme páteček a jestli chystáte nějaký mejdan, tak věřte, že na Hitrádiu Kontakt o vás bude rozhodně postaráno, protože právě teď jsou před náma dva totálně energií nabité hity, které jsou podle mě jedny z nejvíc tanečních peček, které vůbec máme v playlistu. Sami posuďte. Nejenom Black Eyed Peas, živ je člověk, pařit se bude dál. Tak přesně takovéhle pecky na vás čekají právě teďka v playlistu Hitrádia Kontakt. Tak přátelé, volume doprava a jdeme na to. Spice Girls jsou nachystané. Yo,

0: End of beginning, konec začátku, to znívá éterem Hitrádia Kontakt. A přátelé, dneska při pátku se můžete těšit na obzvlášť vyvoněný, obzvlášť vypečený Hitrádio Klasik, který startuje už za asi 24 minutek, prostě po 18. hodině, tentokrát z Leou Děndější. A já když se dívám na ty skladby, které jsou na vás jako nachystané, to prostě, to bude páteček, Coldplay, Ice MC, Robbie Williams, Rolling Stones, Michael Jackson a jeho Billie Jean, taky Dr. Alban. A přátelé, to je teprve první hodina. To je teprve první hodina. Určitě si to nenechte ujít, protože Hitrádio Kontakt je tady pro vás 24/7.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Tak to kecáš.
5: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
4: A co na to jeho holka?
5: Našla si jinýho. Ten mám malej.
4: No jo, zlatej malej.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
1: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Turn the lights off. Je přesně věta, která by se dala použít právě teď v tuhle chvíli, protože přátelé, je tady moment mého rozloučení. Ano, tady ve studiu pomalu, ale jistě nezhasneme. Nebojte, rozhodně nezhasneme, před náma je totiž Hit Radio Classic. Takže my si teď dáme spolu ještě Alexe Warrena, taky Anetu Langerovou, jejího srdcotepce, naprosto fenomenální skladba. No a spolu se zcela výjimečně uslyšíme opět zítra odpoledne. Tak zdareč!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
0: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požáru. Na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký stupeň. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Meteorologové také nevyloučili, že po návratu tropických teplot v neděli se situace může opět změnit. Někteří čeští šoféři si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
11: Nový řidičák je možné vyřídit online přes portál dopravy. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořelo. Slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Podobné havárie jsou v bratislavské rafinerii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014. Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas má začít zhruba za hodinu.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
11: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až na 8, na jihu Moravy má být kolem 17. A sobotu doprovodí jasno až polojasno, teploty v maximech 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 stupňů.
14: Hezký dobrý večer, s vámi už Vašele a jdeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak startujeme právě teď, mějte krásný pátek. Kdo nejste na letenské pláni, tak rozhodně buďte s námi, protože jeden hit lepší než druhý. Tak hezký večer.

Je tady pátek večer, Hit Radio Classic s vámi, nejlepší 80ky, 90ky až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Robin Beck, The First Time, a nebo jedna z mých nejoblíbenějších 90kových věcí, Think About A Way. Na to se máte těšit, nebo můžete se na to těšit, musíte se na to těšit. Tak volume doprava a pokračujeme. Pátek večer je tady.

0: Pátek večer posloucháte Hit Radio Classic, s vámi vaše Lea a pokračujeme dál, protože před námi je král všech králů Michael Jackson, taky Kelly a nebo legendární Rolling Stones, kteří také koncertovali na Letenské pláni, kde právě teď probíhá koncert Marka Ztraceného. Tak za chviličku jsme zpátky.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticket portál.
8: Hit Radio. Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Miss Trick Me, jeden z nejhranějších songů 90. let. Všichni jsme se na ně učili, tak jako my holky, tverkovat bokem doprava, bokem doleva. Muzice skvělých 80-kových, 90-kových hitů až po milénium pokračujeme dál, protože před námi je samotný doktor. Doktor hudba mu říkám. Doktor Alban. A jedna z největších pecek, kterou já osobně zbožňuju, miluju. Není to Haleluja, není to It's My Life, ale je to Let Me Go On. Určitě po prvních tónech hned poznáte, tak si užijte a posílám vám ji právě teď. Hezký pátek.

0: Krásný dobrý večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je jeden z takových nejlepších, nejspívanějších, nejmelodičtějších songů, který má nádherný text Don't Stop Believing od Journey. Má to spousty coverů, určitě znáte i přespívanou tuhle pecku od Teddyho Swimse, který dokonce navštíví i Českou republiku v březnu 2027. Takže tuhle věc pojďme dát právě teď a nikdy, opravdu nikdy nepřestávejte věřit ve své sny. Journey, Don't Stop Believing, za vámi letí právě teď.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt stejný.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Nezastavujeme, pokračujeme, před námi jsou legendární East 17 z House of Life, právě teď.

Pátek večer, Hit Radio Klasik v plném proudu. Kdo z vás není na koncertě Marka Ztraceného a posloucháte nás všude, na cestách, doma, v práci, anebo na zahradě, grillujete, odpočíváte, tak díky za to, protože nejlepší hity 80. 90. až po milénium pokračují. Před námi jsou takové rokovější balady, hity, R.E.M. anebo Blue. Tak si to užijte a posíláme právě teď.

0: Jeden z nejúspěšnějších devadesátkových boybandů Blue All Rise taky mi nechyběli v pokojíčku na zdi. Možná jste to někdo měl podobně. Ale za chvilku si dáme královnu, kterou já miluju do dneška a strašně ráda si song, který bude za pár minutek pro vás po reklamách, pouštím. Tak co takhle? Gloria Estefan a Konga. Tohle budou taky Žentouři. A nebo spousty další skvělých hitů, muziky, písní. Se mi z toho zamotal jazyk. To je ten pátek, tak za chvilku jsme zpátky, jo?
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

nejlepší z 80. 90. až po milénium vám hrajeme právě teď. A před námi je královna, kterou známe hlavně díky velkému hitu My Heart Will Go On. Je to Celine Dion, která se vrací i na hudební scénu. A dokonce já mám takovou zkušenost s tím, že mám příležitost a možnost zpívat její hity v divadle Hibernia, kde účinkuji v Celine Dion show. Kdybyste se třeba chtěli mrknout, tak 9. října hrajeme další představení společně s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou. Je to krásný zážitek po hudební stránce i po té vizuální, protože tam máme různé projekce a lítáme vzduchem a zpíváme tam v 7 metrech My Heart Will Go On. Na takové podstavci máme dlouhou bílou sukni, tam se promítá oceán, Titanic a tak podobně. Prostě stojí to za to a my si právě Celine Dion a jeden z jejich největších hitů I Draw All Night dáme i teď z éteru Hit Radia Classic. Tak volume doprava a Celine letí za vámi.

0: Nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete mít sebou kdekoliv a kdykoliv. Přes aplikaci Radia.cz anebo přes web hitradio.cz, protože nás můžete poslouchat online odkudkoliv a za to budeme strašně moc rádi. A taky, když nás budete sledovat na sociálních sítích. Hit Radio Facebook, Hit Radio Instagram a všude jsme propojení.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 5 milionů 995 tisíc korun, rodinný dům ve Všenorech na Praze Západ za 64 miliony 990 tisíc, chalupa v Blatné u Strakonic za 2 miliony 481,5 milionu, pozemek k bydlení ve Šternberku u Olomouce za 2 miliony 890 tisíc a rodinný dům v Převýšově na Královéhradecku za 7 miliónů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu. Hit.

Eteru Hitrádia nám dohrál Phil Collins a teď si dáme trošku něco houpavýho. Osmdesátkový, devadesátkový R&B, co vy na to? Bokem sem a bokem tam. Dneska je pátek, tak většina z vás vyráží někam do města, pokud nejdete na koncert Marka Ztracenýho, kde právě teď už v tuhle dobu zpívá, tak možná to někdo můžete slyšet, pokud jste z okolí Letné. Každopádně R&Bčko dáme si právě teď a taky legendární devadesátky Fun Factory.

0: Dneska spolu budeme usínat, ale zítra v 7 hodin ráno i vstávat, protože tady bude víkendové vysílání, tak jak jste zvyklí. A já už teď vám můžu říct, že bude plné skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, ale hlavně dárečku pro vás. Jo, jo, jo, nemáme jenom narozeninovou ruletu. Máme i takové velké překvapení pro většinu z vás. Nebude to jeden výherce, budou hned dva a máte se na co těšit. O co se jedná, se dozvíte zítra v 7 hodin ráno. Tak rozhodně u toho buďte s námi.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
2: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: Páteční večer v plném proudu. Já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit. Popřeju vám krásnou dobrou noc, taky kdo z vás jste na koncertu Marka Ztraceného, užívejte si ho naplno. Je mi jasný, že nás teď neposloucháte, ale jsme tam s vámi, nebo alespoň moji kolegové. No a zítra spolu pojďme vstávat v 7 hodin ráno tady na značkách. A dneska si už užívejte podle toho, co rádi děláte, podle libosti, podle chuti, odpočívejte. A zítra naslyšenou. Tak dobrou noc a ahoj!
1: Hit Radio Kontakt.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovný.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.